0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio.

Music is my best.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká národní banka dnes rozhodne o úrokových sazbách. Podle analytiků ponechá základní sazbu beze změny na úrovni 3,75%. Bankovní rada zároveň zveřejní novou prognózu vývoje české ekonomiky. Naposledy centrální banka sazby zvýšila v červnu poprvé po 4 letech. Epidemie eboli v Kongu dál sílí, počet obětí už přesáhl 1800 a nakažených jsou téměř 4000. Nejvíce zasažené jsou provincie na východě země. Podle odborníků šíření nákazy komplikuje nedostupný terén, násilí i skutečnost, že proti současnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína. Fotbalisty Hradce Králové čeká dnes velký evropský večer. V úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy přivítají od 19 hodin turecký Bešiktaš Istanbul. Za hosty by měl nastoupit i český reprezentant Václav Černý. Pokud Hradec favorita vyřadí, zajistí si účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Město Litvínov spouští nový projekt Korenci, jehož cílem je podpořit rodiny s dětmi a motivovat mladé k pravidelnému sportování i dalším volnočasovým aktivitám. Na program vyčlenilo celkem 1 230 000 korun. Podporu mohou žádat děti a mladiství ve věku do 18 let s trvalým pobytem v Litvínově. Každé registrované dítě získá příspěvek 1 000 korun, ten je určen například na sportovní či zájmové kroužky nebo další pravidelné aktivity. Na Ústecku dnes bude oblačno až zataženo. Postupně čekejte místy přehánky nebo bouřky, k večeru se ale zase vyjasní, teploty 29 až 32 stupňů.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čtvrtek, 6. srpna, 6 hodin, 3 minuty. Krásné ráno vám přeje. Michal, ahoj, Jasmin.
2: Ahoj.
1: A David, ahoj. Ahoj. Jak se vám spalo na dnešek?
2: Tak byla to trošku úleva od těch předešlých dní, ale vlastně ne zas taková.
1: Taková vůbec, ale já jsem se celou noc budil, potil strašně, možná někdo do nás poslouchá, to máte stejně. Takhle, já jsem úplně vyřízený, řeknu to úplně upřímně. Co David?
3: Úplně stejný jako ty. A ještě když se tady podívám na předpověď pro příští týden. Pondělí 33, úterý 33, středa 33 a čtvrtek 34.
2: A aspoň víkend bude dobrý.
1: Davide.
3: O víkendu 28, ještě... takže ochladí se hodně v sobotu a v neděli 31.
1: Je ještě hůř teďka normálně o tom, co jsi to řekl. Jasmin, hele, Jasmin, je to na tobě dneska.
2: No dobře.
1: To pojďme na to, hezké ráno. Hit Radio North Music.

0: Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídaně šampionů Huntrix Golden. 6 hodin 10 minut. Dobré ránečko vám přejeme my tři.
1: Představte si, že někde zapomenete starou věc a ona se vám připomene až po 11 letech. To se teďka stalo Elonu Muskovi, protože včera narazil do měsíce kus rakety od SpaceX, zbytek po misi starý 11 let, který už jako dávno došlo palivo. Jo.
0: Já jsem myslel, že se bavíš o nějakém dítěti, že se ti

0: Romane za 11 let, ale ty jsi řekla věc, že jo, tak to asi,
1: no, jasně.
2: Ale opravdu 11 let tam někde byl, teď mu došlo palivo a teďka to napálil do měsíce, no, co to je?
0: Co já jsem četl někde, že ona tam vlastně ten zbytek té rakety, nebo co to bylo, tam udělal nový kráter na měsíci, jo, tak myslím si, že ten měsíc vypadá už x let jako nějak a teď najednou nějaká prostě raketa Maska tam udělá nový kráter, jo, že to vlastně ta geografie toho měsíce vypadá úplně jinak.
1: Třeba si mimozemšťani teď myslí, že jim chceme vyhlásit válku.
2: Na druhou stranu je dobrý, že ten kus jako železa teďka nemíří zpátky na zem, že?
0: Takhle,
2: že se to zastavilo tam.
0: Je dobrý, ano, přesně, že to jako hřízlo do měsíce tam, ale že to nepřistálo někde tady, no. No a tak jako co s tím budu teďka dělat? Teďka to tam teda jako je, tak botičku to asi, já nevím, dostane to botičku od nějaký mimozemský entity. Ale samý otázky, no, samý otázky. Co dostanete vy od nás? Tak to je další parádní muzika. Robin Schulz a Alida In Your Eyes, 6 hodin, 11 minut, hezké ráno.

0: Kéž by venku bylo na nule. Tohle jsou Činasky, 6 hodin, 18 minut na Hit Rádiu. Dobré ráno. Máte pocit, že najít spřízněnou duši v dnešní době je zázrak? Tak na západě Čech, konkrétně na Plzeňsku, se tohle děje. Příběh. Srazila se tam dvě auta. Kluk v Audi a holka v BMW. Nebo naopak, možná to je jedno. Kluk po nehodě nadýchal 2 promile a slečna 1,5. Dalo by se vlastně říct, že to byl takový sraz anonymních alkoholiků. Mimochodem, stalo se to o 2:30 ráno, což provoz není úplně velký, takže si myslím, že to byl osud. Škoda 250 000, ale zase třeba opravdu našli tu spřízněnou duši.
1: Zeptám se, stalo se někomu něco, nebo...
0: Nestalo se nikomu nic, jenom škoda na všem kolem a na autech. Já si říkám, že asi není úplně dobrý to zkoušet, že možná bychom mohli zůstat s tím swipováním prostě jenom na Tinderu, jo, aby se z toho nestalo to, že by se řekla, že představ si, že proti sobě jedeme třeba dva, jo, my dva, jo, že bychom se třeba se navzájem líbili, jo, to se jako nestane.
1: No.
0: Ale prostě, že by si teďka řekl, hele, spřízená duše a prásk, prásk, jak na autodromu, tak asi radši zůstaneme na tom Tinderu. Bude to lepší. Za chvíli aktuální doprava, taky další muzika, David Guetta, Forever Young. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky. CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si pozor na Semilsku v Turnově. Dál pokračují opravy v Nádražní ulici, kde je zúžená vozovka. Opatrně taky na Děčínsku Výlovém, kde se pracuje v Teplické.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Přesně půl sedmé, tohle je čtvrteční Hit Radio a tohle bude Davidův ranní update, a.k.a. Jošťárny.
1: Ranní update.
2: Žraloci tygří sežerou téměř cokoliv a oceánům tím pomáhají. Přezdívá se jim popelnice oceánu, protože kromě živočichů sežerou i lidský odpad. Podle vědců ale jako vrcholní predátoři hrají klíčovou roli v mořských ekosystémech. Odstraňují uhynulá zvířata, omezují šíření nemocí a pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie, kde se očekávají dlouhá sucha a neúroda. Sousedské vztahy se mění, ochota pomoci ale se nezměnila. Podle odborníků dnes lidé více chrání své soukromí a proto se sousedy stýkají méně než dříve. Přesto platí, že když je potřeba, většina z nás je stále připravena podat pomocnou ruku.
0: Nejlepší je, když ti ano, soused podá pomocnou ruku. Mně se několikrát stalo, že mi soused podal ruku a v ní pivko a vrátil jsem se až nad ránem a doma teda nadšený nebyli.
2: Víc takových sousedů.
0: Máte takovou zkušenost, co vy?
3: Já bohužel.
0: Blbý sousedí.
2: Já bohužel ano.
0: Je ale prostě prýmá mít skvělý přátelé. Na tom se shodnem. Třeba tyhle. Rembrandt's I'll be there for you. Pomocná ruka v 6.31 pro vás všechny doladíte Hit Radio. Hezké ráno.

0: Gracie Abrams, Dead So True na Hit Radio v 6.37, hezké ráno. Taky máte pocit, že na dovolenou valíte vždycky, až moc věcí a auto praská ve švech? Tak na italském trajektu chytili chlapíka, který do kufru Citroenu Berlingo nacpal živýho poníka. Jo. Tady toho poníka se jeho německý majitel pokusil přepravit úplně na tajíňačku a jelikož se o tom píše, tak moc na tajíňačku to nebylo, jo.
1: Počkej, živej poník.
0: Živej poník. Živej
1: co
0: poník.
1: Jsi to za zrůdu, že dáš takhle do Citroenu živýho poníka?
0: Tak on jim byl malej, že jo, tak se vešel, no. Ale problém byl, že jel bez jakýkoliv dokladu a že nejel teda v nějaký jako konkrétní přepravní jako boxu. Mm. Jo, blbý asi nacpat koně do auta. Nicméně asi všichni, já jsem si úplně představil, že všichni známe ten moment, když před nákupákem, já nevím, když si koupíme třeba novou skříň nebo něco a snažíme se to nacpat do auta a hrajeme tam s tím Tetris, jo. Občas je teda vtipný, když jedu tady do jednoho obchoďáku s nábytkem, odcházím a vidím tam, jak se tam ty lidi to tam snaží nacpat. A tak já se tak na tajničku takhle postavím bokem a čekám, co se bude dít a říkám, to se tam nevejde, ale prostě zkoumáš to, snažíš se, jo. Mě by zajímalo, co byla ta nejhorší věc, kterou jste tady převáželi v autě.
2: Mně ještě napadl takový jeden blbej fort, k tomu, co jsi říkal, přitěhu. Jak se baví takhle ty dva chlapy a ten jeden se ptá toho druhého majitele tady z toho auta, hele, jak je silný to tvoje auto? On říká, 60 koní a jeden poník.
0: Dobře, no.
2: No, zpátky k tvý otázce.
0: No, mě to připomnělo jednou, když po mně moje máma chtěla, abych jí dovez tady za kousek za Prahou paravan, abych ho vyzvedl a dovezl do východních Čech, jo, tam, kde bydlej. A tak si říkám, tak to bude nějaký maličký paravaneček. Dobrý, no, tak jsem tam přijel, bylo to vysoký asi 2 metry a teďka co s tím, tak jsem to jako Tetris narval do auta, díky bohu jsem měl tenkrát kombíka, ale ten paravan končil přesně u zrcátka u řidiče nahoře, jo. Tak si to představ, jo, jak jsem jel. Nejhorší byly přednosti zprava. Vyjet, vymotat se tam z té vesnice, z toho městečka. Já jsem neviděl doprava vůbec nic. Nevím, jestli se tomu mám přiznávat, jo, ale vůbec nic neviděl a říkám, to asi nedopadne, to asi na ten východ Čech nedovezu. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsme objednali normální přepravní společnost, která se tady tím zabývá, jo.
2: Ještě lepší.
0: Takže paravany ne, no. Tak možná, jestli jste něco bizarního vezli v autě, vy klidně nám dejte vědět. Nicméně, za chvíli v autě povezete tohle. Jestli si ještě někde
2: kolem, prosím, Jelena.
1: Poník Jelen, prašeku hoď.
0: Hele, tak mu tam udělejte místo, dejte mu tam trošku nějakýho krmiva. Jo, Jelen za chvíli u vás v autě, taky Leony, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plohn.cz.
7: Skláři hostí Plzeň.
8: FK Teplice versus FC Viktoria Plzeň.
7: V sobotu 8. srpna od 17.00 v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
11: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
10: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
11: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
10: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
11: www.cirkushumberto.com. Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
12: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Uzavírka dnes ráno čeká na Lounsku. Dávejte si tam pozor na hlavním tahu mezi obcemi Chvany a Libočany. Dočasně neprůjezdný je tam železniční přejezd a musí se to obět.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Za 9 minut 7 hodin tohle je Hit Radio a Leony, dobré ránečko.
1: Říká se, že o penězích se nemluví, což se možná brzo změní a asi některým šéfům z toho nebude úplně do zpěvu, protože Evropa zavádí právo zaměstnanců zjistit, jak jsou na tom s platem bez srovnání s kolegama, který jsou na stejné pozici.
0: To bude prča. To si myslím, že bude v pracovních kolektivech dělat vyloženě dobrotu, jo? Až si Jarmila, která nic nedělá, řekne o stejný peníze jako někdo, kdo v práci potí krev, protože prostě přece Jarmila nebude mít míň, že jo?
1: No, bude to hustý období, podle mě. Jako já bych to nechtěla vědět vlastně. Nebo vy byste to chtěli? No tak my to víme, dobře.
0: My ale... to víme, a nevíme to u Davida. My nevíme, kolik má David.
2: A? To nechcete vědět.
0: Celý David, který mluví dvakrát za hodinu, má mnohem více. A počkej, tak šéf tady před chvilkou byl, tak to pak vyřešíme.
2: No ale pozor, já nejsem na stejné pozici jako vy. O to tady jde. Já jsem zprávař.
0: No to je jedno, jsi s náma tady v místnosti. Ale to bude výborná taky zpráva pro team buildingy, jo, protože tam až si trošku dáš šťopičku, jo, tak se nebude řešit nic jiného. Ale prostě já jsem si chtěl zeptat, kolik ty bereš? No, beru, nevím, 35. A jak 35? Pojď sem, chtěl zabiju hubu. A nebo taky nemusíš jako nikomu nic říkat o tom, kolik bereš, to takhle, když omylem necháš svoji smlouvu, potom co ji podepíšeš ve společný kuchyňce a najdeš ji tam pak sám druhý den. Já si říkám, tyhle, tady někdo nechal smlouvu podepsanou a říkám si, tyhle, tady je moje jméno. To se mi stalo. Taky. To se mi stalo. Tak co si o tom myslíte vy? Chcete vědět, kolik bere váš kolega, nebo radši ne? Mika, relax, take it easy, taky glásy nemlz. Do 7 tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. V Česku padaly teplotní rekordy téměř na všech stanicích. Rekord pro včerejší den překonalo 91% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde naměřili rovných 41 stupňů. Jde o nejvyšší teplotu, jaká by kdy byla na Moravě a ve Slezsku zaznamenána. Nákladní letadlo DHL se v Německu srazilo s dronem. Stroj po incidentu bezpečně nouzově přistál na letišti v Hanovru. Na letišti Lipskohale navíc pracovníci našli další dron s připevněnou výbušninou poblíž ukrajinských letadel Antonov. Případ vyšetřují německé bezpečnostní složky. Český vývoz vojenského materiálu loni výrazně vzrostl. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se zvýšil o téměř 23% na více než 112 miliard korun. Největším odběratelem byla opět Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu do Česka. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Máte doma nadbytečné hrnečky, tak můžete podpořit dobrou věc. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pořádá sbírku hrnečků do charitativního bazárku. Výtěžek poputuje na konto nadace pro transplantace kostní dřeně, která mimo jiné pomáhá hradit vstupní vyšetření pro potenciální dárce. Loni se takhle podařilo vybrat neuvěřitelných 196 tisíc korun. Více info přímo na transfuzním oddělení. Na severu Čech bude dnes oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přánky nebo i bouřky, místy i silné. K večeru se vyjasní teploty 29 až 32 stupňů.
13: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Hezké ránečko.
16: Ahoj, krásný čtvrtek. Snídaně
15: šampionů. Davide, já bych potřeboval ještě víc informací k té zprávě. Vrátím se, ty jsi říkal, že nákladní letadlo se v Německu srazilo s dronem a že stroj bezpečně přistál. Jaký stroj? Ten dron, že jo, teda, to bude.
17: Ano.
15: Ano, dobře, tak to máme vyřešený. 7:02, krásné ráno, s vámi Michal, Jasmin a David. A písničky? Lady Gaga, pojďme na to.

0: Let Me Love You, DJ Snake a Justin Bieber, tohle je Hit Radio. 9 minut po 7, přejeme hezké ráno.
1: Někdy stačí jedno špatné kliknutí a místo běžného nákupu máte doma něco úplně jiného, jo. Na internetu se teďka řeší pán, který si chtěl objednat 4 kusy jablek, ale místo 4 kusů domů dorazily 4 obrovské bedny plný jablek. A jako ruku na srdce, komu se to nestalo, něco podobného?
0: Tak to bude mít celá ulice asi štrudl k snídaní, docela dlouho to vypadá.
1: Stalo se vám to?
0: No já když si zaspomínám, tak to se musím vrátit teda hodně zpátky do dětství. Já když jsem byl malej, tak jsem chodil nakupovat, jo. Míša, malej vrchní nákupčí, byla to trochu otročina, když na to tak teďka vzpomenu, to je jedno. A měl jsem na nákupním lístku mimo jiný napsaný 1/2 chleba. Jenže máma to tam napsala 1/2. A tak jsem donesl 3 bochníky.
1: Jsem to sečet
0: a říkám si, a bylo mi to trošku jako divný, jako bylo mi třeba nem 9 a řekl 8, říkám, to 3 chleby to je, no tak je to tady napsaný, tak jsem to donesl, ne? A máma na mě kouká, říká, to si děláš prču, co s tím budeme dělat?
1: Mně se stalo, už je to dávno, já jsem si myslela, že to byly citrony, ale pak teďka jsem si vzpomněla, že to byly cibule. Jo, že jsem chtěla k nějakému jídlu, co jsem vařila, prostě 3 cibule, no. A dorazily mi opravdu jako ty 3 obrovský.
2: Hele, když máte cibuli, dejte tam citron.
0: Platíš mi snídani.
2: No já jsem si vzpomněla příběh našeho kolegy.

0: Dominika Vršanského, když byli v hospodě a objednali si 4 hrušky, čtěte 4 panáky hrušky, a oni jim donesli 4 husy. Normálně úplně obrovský talíř, husa, knedlíky, zelí, tak jak to má být. To jsme si vůbec neobjednali. No a pak samozřejmě došli k tomu, že asi došlo k chybě v komunikaci.
1: Jakože husičky, hruštičky.
0: Přesně
2: teda,
0: tak.
2: Ale možná to bylo jako schválně, tak bylo potřeba se pořádně promastit, že před těma hruštičkama, takže vlastně to bylo, možná to bylo v plánu. Možná, no tak jo. Co vy, kdo nás posloucháte, stalo se vám někdy takováhle objednávací anomálie?
1: I klidně jako naopak, chcete něčeho hodně a přijde vám jedna věc, že jo, to je pak taky blbý.
2: Nebo. Máme WhatsApp, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku 777-937-777 a budeme moc rádi i za SMSku na stejný číslo. Teď další muzika, Michal Schulte, Rehab, Waterfall, 7 hodin, 12 minut, Hit Radio, hezké ráno.

0: 8:15, 3 minuty k tomu. Tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi, hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady o vašich nepovedených objednávkách. Začalo to pánem, který si chtěl objednat 4 jablka, ale přišly mu 4 bedny a vám se takových věci taky dokázali povést.
0: Přišlo od vás spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Píše třeba Iva: ahoj, minulý týden jsem měla místo 3 mrkví 3 pytle. To se nestratí, taková mrkev.
1: Nestratí. Zdravím vás, když jsem pracovala v chovatelských potřebách a při objednávání zboží jsem se uklikla. Místo 16 konzerv mi jich přišlo 116, takže celá paleta. Zbavovali jsme se toho několik měsíců. Pěkný den.
0: Za mě teda asi nejvíc ultimátní zpráva, která od vás dorazila, je tahle. Ahoj, v práci měl kolega objednat bublinkovou folii na balení zboží. Říkal, že objednal 100 metrů čtverečných, až jednoho dne přijel kamion, odkryl plachtu a říká: tak vám vezu těch 100 rolí. Už je to 10 let a stále máme do čeho balit. PS, jo, nevím proč, ale už ho vedení nikdy nic objednat nenechalo.
1: To je boží.
0: Geniální. Pojďme na hlasovku od Dáši.
2: To mě připomnělo. Byli jsme v Itálii na letišti a já nevím anglicky vůbec ani prd. A teď jako ukazuju prstem prostě tu bagetu. A on mi dal 2 bagety. No tak se nás většinou jde do letadla. Prostě prdel. Počím hovno mi rozumět.
1: Tu bagetu.
0: Tu bagetu, ale my dneska jedeme do Rakouska, po vysílání do Rakouska, a až si budou někde objednávat bagetu, my jdeme dvou, řeknu tu bageta a bude to v pohodě. Pane bože.
1: Tak děkujeme za hlasovky a za zprávy.
0: Tak jako nejvíc teda ta folie.
1: Ta je dobrá.
0: Ta je nejvíc, ta je v topu. Tak děkujeme za zprávy. Ed Sheeran, Shape of You za malou chvíli. Taky Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Novinka, to vás bude moc bavit. No a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
4: Letní kino Klášterec nad Ohří.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. 2 zápasy, 2 vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio Nord Music. Držíme domácím palce.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: U nás vás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje dopravní omezení v Ústí nad Labem. Dávejte si tam pozor v ulicích Přístavní a Pražská, které jsou částečně neprůjezdné. Provoz vede okolními ulicemi.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Tohle je naprosto famózní Eva Farná. Co nás tady na tom baví je to, že tomu dáváme 10 z 10 všichni tři tady ve studiu. Neříkej, co má se stát, Hit Radio 7.31.
1: Třikrát ano, postupuješ.
2: To bude říkat ona, protože bude v Superstar
0: tenhle rok. No, teďka máš možnost, Davide, ty nazbírat tři bodíčky, jo?
1: Jsou za tři zprávy.
0: Za tři zprávy, tak my tě to budeme bodovat, jo?
1: Dobře,
0: tak pojďme na to. Davidův ranní update.
3: Ranní update.
1: Olivový olej zřejmě znovu zdraží. Úrodu oliv v jižní Evropě letos poškodili vedra, sucho i rozsáhlé požáry. Odborníci proto očekávají nižší sklizeň a další růst cen olivového oleje i některých dalších zemědělských produktů.
0: Ale zpráva smutná, ale já tomu dávám 10 z 10. Co, Jasmin?
2: Uvidíme, co má dál.
1: Na Moravě padl už třetí den po sobě teplotní rekord. Ve Strážnici meteorologové naměřili až 41 stupňů Celsia, což je dosud nejvyšší letošní teplota v Česku. Denní rekord zaznamenalo více než 90% měřících stanic.
0: Dělalo se mi z toho horko, dávám 10 z 10, kolik Jasmin?
2: 9 z 10, já si nechávám ještě jeden bodíček na tu třetí.
1: Dobře, pojďme na to. Někteří ministři chybějí při interpelacích ve sněmovně opakovaně. Nejméně často podle statistik odpovídal na dotazy poslanců ministr školství Robert Plaga, následovaný ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Oba svou neúčast vysvětlují pracovním vytížením.
0: A tak to je jejich práce.
1: Myslím, že bys přišel za šéfem. Já teďka v pátek nebudu práce, šéfe, já to nestíhám kvůli práci.
0: Kvůli práci. Davide, zvedám tady imaginární takhle transparent, je tam 10 z 10. Davide,
2: postupuješ.
0: Davide, ty jsi démon.
1: Takže postupuju a v 8.30 můžu mít další update, jo. Se možná mě radši vypadnu.
0: Budeme rádi. A budeme rádi, když se zapojíte do soutěže. Je tady rychlá pětka s Tomas Arsov. Každý den, celý tento týden soutěžíte o Hair Booster Herbarium. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
2: Ale to není všechno, k tomu taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Timber, tohle je Pitbull s Kešou a tohle je čtvrteční Hit Radio. Díky, že posloucháte, to nám dělá obří radost. S vámi Michal Jasmin a David a teď jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlé pětce hrajete o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov a taky Unisex Parfém.
2: Připomínáme, že Thomas Arsov je jedním z nejznámějších českých kadeřníků. Ty jeho produkty jsou výborný. A kdo si o ně dneska zasoutěží teda?
0: To je Eva. Evi, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsala, chci soutěžit, páč mám kudrnaté vlasy, tak díky tomu jsme tě vybrali a teďka máš tu možnost. Tak jsi připravená na 5 otázek?
3: Nejsem, protože ještě spím, ale v pohodě.
0: To dáme, to dáme. Tak pojďme na to.
1: Otázka první.
3: Ano.
1: 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký je český název pro měsíc January?
3: Únor.
2: Ještě jedna?
0: Leden, je to tak, leden.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Která rudá květina bývá symbolem lásky?
3: Růže.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Na kterém prstu se nejčastěji nosí snubní prsten?
3: Prsteníček.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Evi, jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
3: Tramvaj.
2: Ano.
0: Je to tak. A pojďme na poslední, pátou otázku.
2: Jak říkáme povolání ženy, která stříhá a barví vlasy?
3: Kadeřnice.
0: Evi, to není možný.
2: To byl fičák.
0: To bylo fičák, asi jako u tebe, zní to jako když nám voláš z vytrnýho tunelu anebo ze Sněžky, pěkně ti to tam učí, kam pádíš?
3: Do práce.
0: Do práce, klasika. No tak, myslím si, že se ti bude pracovat dneska o něco lépe, vyhráváš produkty od Thomas Arsov a my ti moc gratulujeme a hlavně tím tvým kudrnatým vlasům, že jo?
3: No úplně skvělý, poprvý u vás.
0: Oni se z toho teďka normálně narovnali, teďka, jako mají radost, že jo?
3: Tak tomu víš, že ne, celý život.
2: Tak moc gratulujem, Evi.
0: Evi, šťastnou cestu, zvládni to v práci a měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: I tohle vám zkrátilo pár minut v práci nebo na cestě do ní. Welshly Arms, naprosto legendární song Legendary, 7.43 na Hitrádiu, dobré ráno.
1: Ono se říká, že neexistuje špatný počasí, jenom špatný oblečení, ale to platí podle mě jenom do chvíle, než jsou tyhle ty teploty, které teďka jsou, jo, 37 stupňů a vejš, protože když je v zimě minus 10, tak vy si dáte bundu, čepici, jasně, dáte si čaj, zalezete někam a je vám super, ale co máte dělat sakra v tomhletom počasí, když to je mnohem horší?
0: Mně se na tom líbí vlastně, nebo mně se na tom nelíbí nic na tomhle počasí, když jsou 40, ale jak jsme změnili to naše přemýšlení, jo, že když je na teploměru, když ukazuje předpověď 31, 32, tak nevím, jak to máte vy, ale u nás doma to je tak, že hele, zítra má být jenom 32.
2: Já to doplním ještě o předpověď, zítra se opravdu brutálně ochladíte, poměr ukáže maximech 27 stupňů.
0: Takže jo, to bude David zima umře. Normálně.
1: David umře, ten je to extrémně zimomřivej a podle mě jediný člověk na této planetě, komu to horko tady jako nevadí.
2: To je to zima. Tak, ale dobrou zprávou je, že už v pondělí ukážete poměr 33 stupňů a ve čtvrtek tady vidím dokonce 34.
0: To je super, takže ta tradice se vrací zpátky, takže 40 tam nemáš, Davide?
2: Zatím ne, ale všechno se může změnit.
0: Všechno, no já doufám, ale já si říkám, ale ještě, že nesněží, protože musí v takovém vedru ještě odhrabávat sníh. To je kravál, tohle k vám posíláme za chvíli. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos a Fastboy a taky info z dopravy. Dobré ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
10: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
9: Tak to bude drahota.
10: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
9: Za auto roku? Jako fakt?
10: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
11: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord. CZ.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Taky dnes ráno počítejte s omezením v Liberci. Pracuje se v Dětřichovské ulici. No a opatrní buďte taky v Raspenavě v ulici Fučíkova, kde probíhají stavební práce. Provoz dočasně vede i v protisměru.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Přesně za 5 minut 8 hodin dáváte si Hit Radio. Dobré ránko. Na ženské Tour de France se objevil úplně nový druh dopingu. Napadá vás, co by to mohlo být? Davide, napadá tě?
1: Ne.
0: Jsou to aerodynamické vycpávky v podprsenkách. Závodnice totiž zjistili, že správný tvar hrudníku zlepšuje proudění vzduchu, takže do cíle nastoupili komisařky a museli jim kontrolovat košíčky, jestli se náhodou nějak nepomohli.
1: Mě napadá, že to byl doping hlavně pro fanoušky Tour de France.
0: Jako pro televizní diváky. A já si myslím, že teďka asi vzroste zájem o pozici traťový komisař. No ale tak, že jo, tak dřív se sypalo, že jo. Pak se schovávaly, nevím, motorky do rámů kol a teďka se řeší, jestli má favoritka košíček A nebo C.
2: A co se to řešilo ještě nedávno s těma chlapama? Ty zase něco měli v rozkroku,
0: to ne? To byly nějaký Japonci skoky na liších, jestli zpomocili dobře, taky si to vycpávali, že jo.
2: Jo.
0: Bylo potřeba hodně materiálu.
2: Prostě čím větší, tím lepší, opravdu. Na obou frontách teda.
0: Z toho prostě plyne, že jestli chcete mít vítr v zádech, je to o tom, jak moc máte nabito na hrudi. A co my chlapi s tím budeme dělat, no? My jsme zase utřeli prostě, no. Rihanna, Umbrella, 7.50.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
3: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
4: www.cirkushumberto.com.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na týdenní dovolenou si nemůže dovolit odjet skoro pětina Čechů. Podle dat Eurostatu šlo loni o 19% obyvatel. Ve srovnání s obdobím před 20 lety se ale situace výrazně zlepšila. Tehdy na dovolenou neměli peníze více než 2/5 lidí. Ve srovnání s okolními zeměmi si Česko vede lépe než například Slovensko, Maďarsko nebo Polsko. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Podle Komerční banky vzrostl počet útoků za první pololetí meziročně o 41%. Podvodníci nejčastěji zneužívají falešné investice, parkovací aplikace nebo rezervační portály. Odborníci varují, že letošní rok je z pohledu kyberpodvodů zatím nejhorší za poslední 4 roky. Vrtulník s Donaldem Trumpem se dostal nebezpečně blízko civilního letadla. Americký letecký úřad vyšetřuje, proč nebyl při vzletu prezidentského stroje zastaven provoz na blízkém letišti. Podle prvních informací nikomu nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Incident se stal v okolí washingtonského letiště, kde loni došlo k tragické letecké nehodě. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Město Litvínov spouští nový projekt Korenci, jehož cílem je podpořit rodiny s dětmi a motivovat mladé k pravidelnému sportování i dalším volnočasovým aktivitám. Na program vyčlenil celkem 1 230 000 korun. Podporu mohou žádat děti a mladiství ve věku do 18 let s trvalým pobytem v Litvínově. Každé registrované dítě získá příspěvek 1 000 korun, ten je určen například na sportovní či zájmové kroužky nebo další pravidelné aktivity. Na Ústecku dnes bude oblačno až zataženo. Postupně čekejte místy přehánky nebo bouřky, k večeru se ale zase vyjasní, teploty 29 až 32 stupňů.
10: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: My vám přejeme hezké čtvrteční ráno.
15: Ahoj.
16: Ono vždycky nechá Michal hodně prostoru, tak to mám pak dělat.
14: Já jsem chtěl říct, že já když řeknu hezké a čtvrteční ráno a ještě něco k tomu, tak vlastně no. Jsem tě všechno vybral už, no. Tak co nám, hele, David kouká, když na dloube voloj, tak co nám řekneš ty?
17: Já řeknu jenom dobré ráno.
14: No, to jsme chtěli slyšet. Pojďme na písničky Adele, Rolling in the Deep, 8.03, hezké ráno.
12: Hit

0: Sociální sítě úplně zničily kouzlo narozenin a narozeninových přání, že dřív jste si pamatovali ty narozky těch důležitých lidí, ale teďka je všechno na Facebooku nebo na Instagramu. Na Facebooku jsou připomínky, že jo? A nebo dá někdo storíčko, že jo, díky za všechny přání k narozkám a vy si řeknete, ježiš, a jo, tenhle měl narozky. A teď je vám blbý mu vlastně napsat, protože on bude vědět, že vy jste viděli to storíčko.
1: No, nejabsurdnější věta je na Facebooku, když ti vyskočí notifikace, váš kamarád Honza Novotnej má narozeniny, napište mu, že jste si vzpomněli, že jste si nevzpomněli, kdyby vám nepřišla ta notifikace.
2: Ne, tohle je past. Past jménem narozeniny, je takový narozeninový jmenový pole, dalo by se říct, jo, protože na, asi se shodneme na tom, že když nám tohle vyskočí, tak nevím, jak to děláte vy, já to dělám nenápadně, jo, že nenapíšu tomu člověku na Messengeru, ale že počkám x hodin, a když na to nezapomenu, tak večer napíšu SMSku. Hele, čau, vzpomněl jsem si, že máš narozky, všechno nejlepší, jo, a teďka jsem se, to byl blbý říkat do rádia, možná. Se propálo teďka.
0: Doufám, že to slyší ty tví kamarádi.
2: No tak my chlapi na ty narozeniny, my to máme prostě horší, si myslím, no. My, pánové, protože my to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty, to je problém, jako.
0: Jako asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
2: No to tak schválně. Tak schválně.
0: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
1: Dobře, ty.
2: Tak to čumím teda.
0: No, a já mám na tohle prostě pamatováka. No?
2: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím,
1: vlastně
2: ani roční období, já nevím ani rok.
0: No, tak je
2: ty to... Počkej, ty jsi 99.
0: Ano.
2: A tam jsme skončili.
0: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
1: Byla to šance 365:1.
2: A prohráli jsme.
0: Nicméně, jak jste na tom vy, naši milí posluchači, pamatujete si narozeniny svých blízkých, anebo vám v tom pomáhá ten Facebook a tyhle ty připomínky na sociálních sítích?
2: Jak to je tady ve studiu, to jsme vám velice dobře dokázali. Myslím si, že no schválně, jsme zvědaví, jestli teda je tam rozdíl mezi muži a ženami. 777-937-777, WhatsApp, hlasovky, bereme všechno, klidně SMSku. Teď berete vy Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 809, dneska ráno.

0: Čtvrt na devět, minuta na vrch, dáváte si čtvrteční Hit Radio snídaní šampionů.
1: Ptali jsme se vás na to, jestli si pamatujete narozeniny svých nejbližších, anebo jestli už vzpomínáte jenom na notifikace na sockách.
0: Přišlo od vás opět spousta zpráv, za to moc děkujeme, tak začneme to od Stáni. Ahojte, pamatuju si všechny příbuzné, jak narozeniny, tak svátky, a pak mi všichni z rodiny volají a ptají se. Hele, nebude mít teďka ten a ten narozeniny? Nejbližší přátelé si pamatuju taky a kamarády syna. Nějak se mi ta čísla drží, hezký den.
1: Sonja, dobré ráno, já si narozeniny blízkých pamatuji, i některých známých, ale chtěla bych spíše říct, že moje maminka dělala ředitelku školy, měla 52 zaměstnanců a ode všech si ty narozky pamatovala. Dnes je 84 let a přesto mi takto z ničeho nic řekne, že dneska by měla nebo má narozeniny Anička nebo kdokoliv jiný. Úžasná. A to je fakt, že moje babička byla taky taková. Ta paměť prostě sloužila nějaký.
0: To je pravda, no. Já teda přiznám se, že asi ani nevím teď, jakou mám velikost bod, musel už se podívat. Ale třeba ICQ číslo, první číslo na ICQ si pamatuju úplně přesně dodnes. Jo. Co tady máme dál? Katka píše, hezký den Jasmínko, tak tebe si zapamatuju, mám narozeniny ve stejný den, 10. května, jen jiný ročník. Mm-hmm. Pamatuju si nejbližší i bez Facebooku, v závorce máš krásný smích, děkuju moc, moc vás zdravím, Káťa.
2: Teď jak o tom mluvíme, tak se si vzpomněl, že jsem letos opět zapomněl popřát k narozeninám mému kamarádovi Francescovi, měli 20. dubna, takže to, takhle opožděně všechno nejí.
0: Jsem zapomněl popřát k narozeninám nám dvěma tady.
1: No, bych nevytahovala tady, ať se nepoštěkáme. Bětka, ahoj, tady Betty, je mi 10 a i přesto si pamatuji všechny data narození kamarádů, ale moje narozeniny si nikdo nepamatuje.
0: Betty, Bětko, jestli nás slyšíš, prosím tě, jo. Napiš nám, kdy ses narodila, kdy máš narozeniny, my si to tady napíšem a každý rok ti budeme přát k narozkám.
2: To je výzva.
0: To je výzva. Tak tady máme několik hlasovek, pouštím tu hlasovku od Michala.
3: Hezký ráno z Chomutova. Já si teďka víc pamatuju hlavně svátky, protože víc koukám do kalendáře vzhledem k tomu, že jsem odboural všechny Facebooky, Instagramy a všechny ostatní sociální sítě, takže si víc všímám kalendáře obyčejného. Ale chci říct, že třeba jako dítěti, když žádný Facebooky nebyly, tak mi chodilo mnohem víc zpráv v obyčejných SMS, které se platily. A dneska už to není. No. Dneska kolikrát už ani zadarmo nikdo nenapíše, ani si nevzpomene, takže něco na tom asi bude. A zároveň já si pamatuju paradoxně mnohem víc narozeniny slavných lidí a třeba toho 10. května jsem zrovna věděl, no. Takže hezký den.
1: Měl dobrý point Michal teda.
0: Kde je 10. května?
2: Na mě se nekoukej, já to nevím.
0: Tak, už víme, kde má Bětka narozky, je to 28.7., to je červenec, takže 28.7., no tak to až za rok, Bětko. Tak, máme tady ještě hlasovku od Radka, tak pojďme na to.
4: Dobré ráno, přátelé, dobré ráno, rádio, narozeniny versus Facebook. Ano, tak já si narozeniny svých nejbližších samozřejmě snažím pamatovat, pokud to samozřejmě jde, anebo to mám napsané v diáři. Ale Facebook občas se mi taky stává, že mi nezobrazí toho dotyčního, že má narozeniny, a já to potom zjistím, když se mi objeví nějaký odkaz na tom profilu, prostě, že děkuju vám všem za krásné přání k narozeninám. A já píšu, říkám, olala, no kamaráde, neobjevil ses mi, píšu ti zpětně vše nejlepší a tak dále. Ale mám ještě takový úkol pro mý kolegy z divadla, kde mám celý seznam mých kolegů, data narození, a já mám napsaný v kalendáři a každý ten den, kdy oni mají ty svý výročí, tak já jim píšu za všechny nějaké přání, plus nějaký obrázek s květinkou a tak podobně. Podle toho, jaké to je pohlaví a podle toho, jak ho mám rád. Tak přátelé, krásný den, krásný sluneční den. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, Radku, tobě taky. Já teda přiznám se, já bych chtěl najít všechny, kdo se narodil ve stejný den jako já, mezi našimi posluchači. To je 17. dubna. Tak mi napište a uděláme společný mejdan na Letenský bláni, když nás bude dost, jo? Zvu to. Pojďme na muziku, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A mimochodem, Markovi Ztracenému v 8.50 budeme volat. Počkejte na to, hezké ráno.

0: do práce, domů, ke kafi, ke všemu, co děláte, jenom hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Za malou chvíli třeba aktuální doprava a hlavně další muzika. Chci tančit, to jsme tady v playlistu dlouho neměli, alespoň já to dlouho nehrál, tak to si užijeme společně. A na to se můžete těšit za malou chvíli, tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
7: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
8: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Kolona se taky dnes ráno dělá tradičně na dálnici D7 před Prahou ve směru od Chomutova. Vinou stavebních prací se tam popojíždí krokem. Aktuálně má kolona už asi 2 kilometry.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.
2: Život plyne dál.

0: Tohle jsou Miraj.
1: Dokud budu jenom trochu vnímat.
0: S vámi čtvrteční Hit Radio, krásné ráno. David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Linkin Park chystají nový celovečerní dokument, do kin dorazí 30. září a zachytí návrat kapely po smrti Chestera Benningtona i začátek nové éry se zpěvačkou Emily Armstrong. Fanoušci se mohou těšit na dosud nezveřejněné záběry ze studia, zákulisí i koncertů. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie. Pro mnoho žen jsou plavky větší výzvou než samotná dovolená. Podle psychologů zatím často nestojí skutečný vzhled, ale nejistota a tlak na dokonalou postavu. Průzkumy navíc ukazují, že negativní vztah k vlastnímu tělu dokáže řadě lidí zkazit i vysněnou dovolenou.
0: Jestli dívám na sebe, tak nejenom pro ženy, ale i pro muže.
4: Jste říkali, že jdete někam k vodě, do Rakouska.
0: Jasně, do Rakouska po vysílání, no jedeme.
4: No jak tak na tebe se svým koukáme, ty se tam asi moc netěšíš.
0: Dělaj si. A tak my to možná vezmeme přes Německo. Tam bych mohl se na nějakou burku ve výprodej, ne? Entrance, Staying Alive, 8.33.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Snídaně šampionů v 8.40. Jak to právě teď vypadá na Letné, to nám už za chvíli řekne ten, který tam chystá svůj největší koncert v životě. Marek Ztracený s námi ve vysílání za pár minut. Na to určitě počkejte, minimálně vy, kdo zítra do Prahy na tenhle mega koncert míříte. No a do té doby, než se s Markem zavoláme, třeba další muzika Train Drive By tady na Hit Radio. Tak hezké čtvrteční ráno, šampioně.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontana. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa?
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes, sir!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio Nord Music. Držíme domácím palce.
14: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.

0: Ladíte čtvrteční Hit Radio pro lepší ráno Train Drive-by v 8.48.
1: Už zítra večer se v Praze na Letenský pláni bude psát historie. Největší koncert kariéry Marka Ztraceného, vlastní speciálně postavený stadion.
0: A jak jsme slíbili, máme Marka právě teď na telefonu. Marku, ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno. Tak zítra je ten den D. Zeptáme se nejdřív, jak se ti vstávalo dneska ráno. Ještě klídeček nebo už trochu nervozita?
2: No já jsem až překvapený, jak jsem stával rád, jak jsem vlastně docela v pohodě, no jsem tam samozřejmě pořád, tak za chvilku už zase jdu na Letenskou plán, dáme zkoušku, včera jsem poprvé viděl, jak blikají světla, jak svítí letky, jak hraje zvuk a jsem šťastný, ztracený.
1: Jak to tam vypadá teda právě teďka, co se právě teďka staví, nebo zbývá ještě vůbec něco dodělat, nebo je to úplně už hotovka?
2: No jsou to poslední detaily, dávají se poslední sedačky a jinak opravdu, jak říkám, teď už vlastně jenom děj se vůle boží, dokonce jsem koukal, že počasí z těch veder, že se umoudří a bude krásně 26 stupňů zhlásej, takže i to bude příjemný. Já jsem totiž volal nahoru tátovi do nebe, tak jsem mu to říkal, jestli by to pošéfoval a on že jo, evidentně, takže prostě i počasí máme zařízení, není nic, co by prostě bylo špatně.
0: Zařídil to počasí objednaný, to je paráda. Marku, je něco, co jsi na tomhle koncertě vysněl už jako kluk a zítra se ti to splní? Je něco speciálního, na co se opravdu zítra těšíš, čeho nemůžeš dospat?
2: Takhle, tohle to už je nastavba, takže o všechno, o čem jsem snil, tak to s tímhle nesouvisí, je to až trochu blázinec. Jedeme tak zvaně na 110%, ale co se týče toho, na co se těším, tak je tam několik momentů, za prvý na to, až konečně běhnu na pódium a uvidím a uslyším své fanoušky, pro který to celý dělám a díky kterým to můžeme dělat. A samozřejmě se těším asi na druhou půlku koncertu nejvíc, protože tam se stane něco speciálního.
0: Wow.
2: Tuším, že možná v republice to ještě nebylo, já jsem to ještě neviděl a je to i trošku tak příjemně nebezpečný, tak se těším, až to konečně fanouškům ukážu, či já jsem to trénoval a musím říct. Vlastně nemůžu říct nic, ale bylo to velký.
1: Příjemně nebezpečný.
0: Mně něco jako napadlo, když jsi řekl, že jsi to trénoval, já teda nebudu prozrazovat ani to, co mě napadlo, ale mám nějakou vizi, tak schválně, jestli ten ty byl správný po zítřejšku, jo?
2: No tak dobře, tak já ti řeknu, tak to pak zkonzultujeme.
0: Dobře, dobře.
1: Hele, a jenom úplně prakticky, v kolik zítra plánuješ jako vstávat? Vyspinkat se do růžová, dát si dlouhý spánek, anebo to budeš hrotit, vstávat brzo, něco dělat?
2: Kde pak? Předu v ráno, stávám v 8, už tam mám bejt a pak ještě mám nějaký zkoušky, mám nějaký povinnosti, jsem tam nějaký rozhovory a podobně, ale hlavně já tam chci bejt, přemýšlím, že budu možná spát tam ve spacáku, protože prostě nechci ztratit ani minutu, je to jednou za život, je to něco, co prostě nejspíš už ani já, ani fanoušci, nebo těžko říct, ale asi nezažijou a já si chci užít každou minutu a budu vyhlížet první fanoušky dalekohledem a vítat je, takže asi takhle.
0: To je skvělý, ty jsi říkal, že teda vstáváš v 7, tak mezi 7 a 8 si můžeš pustit Hit Radio, ještě tam nějaký lidi.
2: No tak jo, no, dobře, to zní jako dobrý plán.
0: To zní jako plán. Samozřejmě budeme hrát i tebe a budeme hrát tebe i teď. Máme tady vlastní svět živě v Edenu, abychom tvé fanoušky, kdo tam zítra míří trošku. Je takový warm-up vlastně, dalo by se říct, na zítra.
2: Ano, to zní skvěle. Tu písničku hraju moc rád, taky samozřejmě zazní. Chtěl bych všechny pozdravit, poděkovat, že jdou. Říct si, že od 16 se otvírá areál a že 100% by si neměli nechat ujít už 18.45 Martinu Pártovou, která je fantastická. A myslím si, že to prostě všechno bude krásné. Takže všechny zdravím, těším se na vás, přijďte.
0: Marku, díky za tvůj čas, držíme palce a všechno klapne, jak má. Užij si to, užij si tvůj největší koncert v životě a zítra se těšíme. Měj se hezky.
2: Děkuju moc, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
3: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.
4: Já jsem ztracený.

0: Vegeta tady svým Stones and I. Gone, gone, gone. 8.58. A to je finito čtvrteční snídaně. Já se s váma jdu rozloučit, protože my se společně uslyšíme až v pondělí.
1: No, tak já bych nemachrovala
0: David
1: takhle.
0: Má taky volno zítra. Ty tady jsi zítra
1: s
0: Filipem Lejčkem. Tak my vám přejeme krásný víkend, takhle předběžně.
1: Provokatér. Přejeme vám krásný čtvrtek a zítra se na vás těším já s Filipem.
0: Zítra v pátek ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte hezký čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
3: Teď už je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku před nájezdem na D8 od Račíněvsi. Leží tam v jízdním průhu dřevo, dejte tam bacha. No a v Žatci ve Svatováclavské ulici u křižovatky s nákladní je silnice uzavřena kvůli zásahu záchranných složek. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Já jsem tady, nikde neležím.
3: Ty jsi dřevo.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Policisté našli tělo muže, kterého hledali od úterní bouřky na jezeře Most. Po druhém pohřešovaném stále pátrají. Tělo bylo nalezeno včera večer, informovali o tom dnes na sociální síti X. Při silné bouřce, která se přehnala v úterý pozdě odpoledne Ústeckým krajem, zůstala na jezeře 6členná skupina paddleboardistů, která se kvůli silnému větru nemohla dostat ke břehu. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků centrální banka ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75%. Naznačují to i výroky členů bankovní rady v médiích. ČNB naposledy upravila měnovou politiku na červnovém jednání, kdy základní úrokovou sazbu zvýšila o 0,25% bodu. Umělá inteligence ukázala, jak může být nebezpečná. Během bezpečnostních testů ve Velké Británii se některé pokročilé modely začaly chovat tak, jak odborníci nečekali. Vytvářely falešné identity skutečných lidí, rozesílali e-maily a v jednom případě se dokonce pokusili propašovat škodlivý kód do softwarového projektu. A hokejová osmnáctka prohrála v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu s Finskem 4-5 a do semifinále nepostoupila. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou poražek třetí ve skupině a v noci na sobotu od 3 hodin budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem.
10: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Na severu Čech bude dnes převážně hodně oblačnosti, ojediněle očekáváme přehánky nebo i bouřky, k večeru se ale zase bude vyjasňovat, teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách tam to bude do 26 stupňů. Takový bude počasí a připraven už je v tuto chvíli Dan Rakacký, tady ano. Naše dřevo.
4: Kdo je připraven, není překvapen.
3: No a koukáš překvapeně docela.
4: No já vím, no.
3: Tak pojď na to.
4: Já nevím, co vám říkat.
3: něco řekni.
4: To byl Robert, pojďme to odstartovat.
6: Hit Radio North Music.
4: Všem přeji krásné čtvrteční dopoledne, znamená to, že máme malý pátek a už jste to slyšeli ve Sýnej šampionů, už zítra velký koncert Marka Staceného a já pro všechny fanoušky tady mám jedno velké překvapení, protože se mi podařilo ještě vyhrabat nějaký lupeny a během dopoledne někomu z vás dám. Za chvíli řeknu podrobnosti, tak vydržte, teď už Shakira a jdeme do zoo, proč ne? Hezký dopoledne.

s vámi Hit Radio Nord Music, to byli Fall Out Boy. Dan přeje krásný dopoledne, 9 hodin 14 minut a už o tom víte, už jste to slyšeli, byla o tom řeč i ve Sýnej šampionu.

Letenská pláň v Praze, na Cpanách prasnutí, protože právě tam proběhne mega koncert Marka Saceného po Edenech. Další výzva. Věřím, že řada z vás se tam chystá, protože to bude událost roku. I včera jsme tady měli akci, kdy jsme schovali v Ústí nad Labem lupeny na tenhle koncert, který našla Nikola, bylo to u lavičky Marka Saceného. A Nikola říkala, že ty lístky má pro svoji kamarádku, že teda vyhrála pro svoji kamarádku, protože měla nečekaný výdaj a už jí bohužel nezbylo na lístky, ale moc ráda by tam jela. A já si uvědomil, že takových vás může být víc, třeba se vám rozbila pračka, nebo jste byli taky na dovolený a už prostě nezbylo. Víme, že těch peněz nikdy není dost, tak my jsme Hitrádio do Nord Music a chceme, abyste měli radost a děláme rádi radost, proto dneska dopoledne ještě pro někoho z vás tady mám připravený 4 lístky na zítřejší koncert Marka na Letní v Praze. A někomu během dopoledne je dám. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání, být u rádia a v momentě, kdy řeknu, že lístky dávám do placu, dovolat se jako první ke mně do studia. Takhle jednoduchý to bude, takže jenom motivace pro to, proč i dnes dopoledne pečlivě poslouchat Hitrádio Nord Music, protože tady na vás čekají, to je vlastně last minute tohleto, 4 lístky na zítřejší koncert, a nebude to ledáký koncert, to bude koncert, o kterém se budete bavit ještě půl roku, Marek Ztracený. Tak pozorně poslouchejte, abyste zítra mohli zažít tohle.

mě, já mám úplně husinu z toho. A vy můžete mít taky. Během dopoledne někdo z vás na poslední chvíli vyhraje 4 lupeny na zítřejší koncert Marka Slaceného. Jsme Hit Radio Nord Music.

0: lásky nás přijít.
1: Ano, už byli tři. Divoký byl malování, Hitra do Not Music s vámi, díky, že i ve čtvrtek posloucháte a přeju vám všem krásný dopoledne. Divoký byl jsou aktuálně na letním turné, na severu Čech už byli, už to mají za sebou. Pokud vám to uteklo, tak nemusíte být smutný, oni se vrátí, řeknu přesně kdy, bude to v září, na Mosteckých slavnostech budou, tak tam je můžete opět vidět a zapařit na hity. No a za chvíli můžete zapařit taky na jednu taneční, Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside. Taková malá spruha do práce, aby to šlo líp od ruky. Krásný dopoledne.
2: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Maxi, kdo vybírá podlahu?
5: Ty.
4: A kdo jí položí?
5: Já.
4: Super, jedeme do Baumaxu.
6: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
4: Luxusní vzhled.
6: Snadná pokládka.
4: Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
11: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
10: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
12: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
13: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
14: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Těžká pohoda, self-aware, Temper City, s vámi Hit Radio Not Music. Ve čtvrtek 6. srpna, už je tamhle z červenec ještě, ale už ne, je srpen, přátelé, dám se krásný dopoledne. A teď se vám musím pochlubit, dneska v noci jsem málem začal smrt v ložnici. Ne, tak jak si to myslíte, je to všechno úplně jinak. Jsem zjistil, a nejsem v tom sám, že spoustu z nás trápí v noci velký vedro. A víme to díky tomu, že přes den jsou teploty okolo 40, tak v noci máme teploty, které jsou více jak 25, to znamená tropické noci. A já s tím mám problém, prostě nedá se spát. A já jsem, asi včera to bylo nejvíc, kdy jsem měl v ložnici 27 stupňů Celsia. To je jako pro mě smrt úplně. Nemohl jsem zabrat, nemohl jsem usnout, byl jsem úplně nahý, jsem ležel na posteli, převaloval jsem se, jsem tam, otevřel v okno balkon, aby trošku vítr, nic, žádný průvan, nemám doma ani klimošku, ani větrák, takže prostě ten vzduch stál a já jsem trpěl. Od večera do rána jsem trpěl, převaloval se, jsem rozlámaný, nevyspalý a vždycky, když ráno takhle potom vstávám kolem 6 hodiny, tak si říkám, jakmile skončím v rádiu, hned půjdu spát odpoledne ve 12. Ale to se nikdy nestane, samozřejmě do té doby se člověk trošičku jako rozkouká, je to v pohodě, ale myslím si, že to máte podobně, že ty noci jsou prostě pro nás teď všechny těžký, jak je vedro. A už se asi těšíme na to, až to zase klesne trošku dolů, aby se v noci dalo spát. Tak to byl takový můj výlep, to, co se mi stalo dneska v noci, že jsem nemohl usnout, anebo mě teďko napadá, že to bylo možná asi tím, že jsem si dal večeři v 9:30 večer.

0: Aha, aha, Rose a Bruno Mars, Apaté, s vámi Hit Radio Nord Music. Za chviličku tady budou Marké Cyril, nebo taky Poetika Půlnoc, krásný dopoledne přeje Dan. A mám tady důkaz toho, že i přesto, když venku máme vedra, teploty přes 35 stupňů Celsia někde, že někde může jít i jinak úplně, že to počasí je strašně vrtošivý a nezdá se to, a třeba i ve městech, který sousedí vedle sebe, může být každý den počasí úplně jiné, nebo každý moment. Důkaz mám ze včerejška, kdy jsem v Jirkově byl na zahradě a dostal jsem informaci, že v Mostě prutr šmračen, kroupy jako pingpongáče a vítr, a přitom tyto města jsou od sebe 15 km a v Jirkově sluníčko, pohodička, nic, a já se těšil, že konečně zaprší aspoň na tu zahrádku, která by si to zasloužila, a velký prd, nic nebylo. Takže je to fakt strašně to počasí vrtošivý a v každý okamžik může být kdekoliv i kousek od sebe jiný to počasí, tak jenom abyste to věděli a aby se s tím počítali, a věřím tomu, že dneska teda doufáme aspoň, že ty deštíky na chviličku přijdou a tý krajině pomůžou. Fakt to potřebuje. Jsme Hit Radio Nord Music.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Plasech u Plzně za 6 950 000 korun. Rodinný dům ve Skutči u Chrudimi za 5 990 000. Rodinný dům v Dražení u Plzně za 6 490 000. Byt 1+1 v Děčíně za 2 245 200 korun. A nájemní dům v Mladé Boleslavi za 11 330 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
5: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
5: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Hit Radio North Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: Tě. Tapuse je má, tapuse je tvá a to je Robert, protože bude 10 hodin, je tady a přejeme se počasí zprávě a teď pohled na silnice.
1: Teď už má pusa, je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Mostu na Bílinu za Liběšicemi budou na hranici probíhat práce údržby a Štědré sedmička mezi 70. a 60. kilometrem. To je ve směru na Prahu, tam budou v pravém pruhu probíhat také práce údržby. Jinak vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa.
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Pátek přinese do Česka ochlazení, ale jen krátkodobé. O víkendu teploty opět vystoupají na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice mohou k večeru objevit další bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech. Ojetiny v Česku zdražují. Průměrná cena ojetých aut na českém trhu v červenci meziročně vzrostla o skoro 7% na 324 tisíc korun. Bylo to o necelých 3 tisíce korun více než v červnu, ale zároveň o téměř 11 tisíc korun méně než v rekordním únoru. Přesto prodeje ojetých automobilů na inzertních serverech poklesly. Hasiči včera ukončili zásah na skládce odpadu u Čížkovic na Litoměřicku, kde hořelo, a v úterý tam platil třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Skládka začala hořet v úterý, kromě odpadu oheň zasáhl i technické zařízení. Hasičům pomáhal do setmění i vrtulník Black Hawk. Na většině částech republiky platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požáru. No a Lindě Doskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla Američance Katie McNellyové navzdory slibnému začátku 6-7, 1-6. Ve druhém kole vypadla také Barbora Krejčíková, předloňská šampionka travnatého Grand Slamu, nestačena na Rusku Samsonovovou.
12: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
1: Na severu Čech bude dnes převážně hodně oblačnosti, ojediněle očekáváme přehánky nebo i bouřky, k večeru se ale zase bude vyjasňovat, teploty 30 až 33 stupňů Celsia.
0: Takové bylo počasí.
1: Není to málo.
0: 33?
1: No, už jsme zvyklí na vyšší teploty.
0: Já bych řekl tak akorát, že to je jako...
1: Tak jo, Dane, pojď na to.
0: To byl Robert. A jedeme dál, Dan Rakacký přeje krásný dopoledne.
11: Hit Radio Nord Music.
0: A stále tady mám 4 lístky na zítřejší koncert Marka Stoceného a možná tuhle hodinu poletí mezi vás. Buďte ve střehu, tady jsou Hip a jinak.

Byli a bude král popu, i když už není. Michael Jackson na Hit Radio Nord Music teď. Krásný dopoledne všem předám, 10 hodin 12 minut a mám pro vás unikátní nabídku. Staňte se na jeden den chovatelem. Tak jsou tady prázdniny, spousta zážitků volného času. A proč ne toto? Hele, vybrat si můžete hned ze tří variant programu a týká se to chomutovského zooparku. Můžete si vybrat buď to chovatel velkých kopytníků, nebo chovatel ptáků, nebo chovatel koní. A co vás čeká ten den? Tak čeká vás příprava krmení, péče o zvířata, návštěva běžně nepřístupného zázemí a spousta zajímavostí od zkušených chovatelů. Samozřejmě to budete dělat pod dozorem, oni vás tam nenechají samotný. A součástí tohoto zážitku je taky oběd samozřejmě, abyste nepadli hladem, protože když krmíte zvířátka, musíte nakrmit i sebe samozřejmě a ten oběd proběhne v restauraci Taiga a taky pak dostanete speciální tričko a po dokončení

tohoto chovatelského dne obdržíte certifikát, že jste to jako dokázali, a samozřejmě celý den vás budou i fotit, takže dostanete i fotky, abyste měli památku. A k tomu ještě celodenní vstup do zooparku zdarma. To myslím si, že jako prima tip na to, jak zabavit třeba děti, anebo sami můžete vyzkoušet to, jaký je být chovatelem. Třeba vás to lákalo, nevěděli jste jak na to, tak můžete to vyzkoušet. Nabízí vám to Chomutovský zoopark. Stačí skočit na jejich stránky zoopark.cz zážitky a tam si to vybrat. Takhle mě ale opatrně, aby ti zvířátka neumřeli, přátelé, jo? Starejte se hezky.

0: Skvělý kytary, to jsou Green Day, Hit Radio North Music a American Idiot. A přátelé, už je to tady. Last Minute, Marek Ztracený. V tuhle chvíli pouštěno éteru 4 stupenky na zítřejší mega koncert Marka na Zenské pláni. Já mám teď ještě telefon zablokovaný, ale až domluvím, tak ho odblokuju a ten první z vás, kdo se do telefonu je na 47 522 14 15, 47 522 14 15, tak dostaneš 4 lupeny na zítřejší mega koncert a koncert, který tady ještě nebyl a o kterém se bude ještě hodně dlouho mluvit. Tak chcete Marka vidět živě zítra? Volejte 47 522 14 15, 4 lupeny tady na vás čekají.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio North Music. Držíme domácím palce.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: výborná Dua Lipa, Houdini, půl jedenáctý, jedna minuta, posloucháte Hit Radio Not Music a před malou chviličkou se to stalo. Marek Ztracený, Last Minute, čtyři lupeny, který jsem tady měl připravený, vylítly mezi vás do éteru a stačilo se jako první dovolat ke mně do studia na číslo 47 522 14 15. Pojďme se podívat, komu se to podařilo. Hit Radio Not Music, halo, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, Kresia
0: Sovárov, nad Labem. Stačí mi jenom křestní jméno, abych viděl, s kým mluvím.
1: Martina.
0: Martina a odkud?
1: Z
0: Roudnice nad Labem. Tak zdravíme Martinu do Roudnice nad Labem. Tak mám pro tebe dobrou zprávu. Byla jsi první, takže bys si eventuálně měla dostat 4 lístky na Marka Ztraceného. Chtěla bys je?
1: Ano.
0: A ty nemáš?
1: Nemám.
0: A chtěla bys si jet teda, nebo proč jsi se nepořídila?
1: Protože jsem taková rozlítaná a zapomněla jsem na to.
0: Zapomněla jsi, ajajajaj, no ale naštěstí je tady první pomoc, Hit Radio North Music. Ještě bych jenom chtěl vědět, aby jsi se trošku zasloužila, jaký písničky znáš od Marka Ztraceného?
1: Ježiš, teď jsem úplně vystresla, takže teď...
0: Jaká tě první napadne? No, zkus to.
1: fakt jsem úplně...
0: Ty jsi fakt takhle úplně jako, že jsi nečekala, že se dovoláš?
1: Ne, ne vůbec. Já jsem zkoušela něco, ale nikdy jsem se nedovolala.
0: To znamená, že tohleto je první tvá výhra v životě v rádiu?
1: Ano.
0: Nikdy nic? Ne. To je neuvěřitelné.
1: Možná tak před 20 lety nějaký frekvence.
0: Dobrá. Dobrá. Nebuď tě trápit teda. Jenom mi ještě pověz, jsou to 4 lístky. Koho máme sebou, kdo bude mít to štěstí, že zítra uvidí na Letný Marka Ztraceného?
1: A určitě dceru, 17 letou, mám syna a ten má 30 lidí.
0: Takže máš to komu jakoby udat, pojedete celá parta, je to tak?
1: Ano.
0: A když jsi říkala, že jsi rozlítaná, uděláte si čas na to, protože je to vlastně už za pár, je to zítra.
1: Roudnice nad Labem není zase tak daleko.
0: To já vím, že ne, ale abyste měli čas, jako aby se nebyla v práci třeba, nebo někde na výletě.
1: Nejsem v práci.
0: Dáte to, dobře. Tak hele, bude to velký, bude tam hrozně moc lidí, připravte se na mega show, protože tohleto, to, co zažijete, to se zažívá jednou za život. Tak si to pořádně, Martino, užij a nebuď vystreslá, buď v pohodě. Že to takhle vyhrá v rádiu, že to není těžký?
1: Není, no. Když se člověk dovolá, ano.
0: Ano, ale je to člověk nervózní, chápu to, tak já tě nebudu už zdržovat, aby si nebyla ještě víc nervózní, jenom tě popřeju, aby se zítra Marka pořádně užila a...
1: Děkuju, to je úžasné.
0: A abyste si to prostě jako, abyste měli památku a vzpomínku na celý život.
1: Dobře, děkuju moc.
0: Tak, Martina to má za sebou a myslím si, že už teďkom vystreslá není, že úplně v pohodě a taky si myslím, že pro všechny fanoušky, co už lístky mají a na zítřek, na pátek se těší na Marka Ztraceného, tak pro ně je tato písnička jako dělaná. Tak jo, zítra velký megakoncert na Letenský pláni Marek Ztracený a pozor, dobrá zpráva ještě nakonec, stejný Last Minute a 4 lupeny na Marka Ztraceného můžete ještě vyhrát dneska v odpolední show Padla od 3 odpoledne, tak to neprošvihněte.

0: Pro váš lepší den a pro lepší náladu to byl Miles Smith, Nice to meet you, teď na hitrádu Nord Music. Už máme čtvrtek, ano, je to tak, už jsem to říkal několikrát, malý pátek. Z toho vyplývá, že víkend už na nás kouká, už je za rohem a možná někteří z vás, hlavně ti z vás, co chodí do práce, se nemůžou dočkat. A třeba někomu z vás startuje dovolená a nebo někoho čeká o víkendu svatba. Třeba konkrétně na jednu jedu, nebude to moje svatba, ale pojedu tam jako svatební DJ a moc se na to těším, protože pokud tu svatbu budete mít, počasí vám vyjde, budete mít nádherně a budete mít krásný den. A nejenom vy, co budete mít svatbu, ale všichni, co se těšíte na víkend. Za chvíli Jelen anebo Pink So What, jsme Hit Radio Nord Music.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz. Už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
5: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Sobidub, tady bude 11. hodina. Tohle byly Vaisalania Stars. A už je tady naše Stars, Robert. Jde na mě směje a to znamená, že se jdem podívat na silnice. Pojď, Robert.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku, za Račiněvsí směrem na Straškov vodochody se srazilo osobní auto s dodávkou. Projedete tam jedním pruhem a ještě na Chomutovskou na trase z Výsluní směrem na Křimov u Celné. Tam bouralo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky. Čekejte tam zdržení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Skláři hostí Plzeň.
5: FK Teplice versus FC Viktoria Plzeň.
4: V sobotu 8. srpna od 17.00 v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Česko čelí extrémnímu suchu, řada obcí po celé republice hlásí vyschlé potoky, prameny a říčky, nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní část republiky, s nedostatkem pitné vody jsou nyní problémy spíše lokálně, informuje o tom Deník N. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích dvou letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi proti Ukrajině, se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí. Meteorologové odvolali smogovou situaci i v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu ji vyhlásili v úterý. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi. V Česku dál platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, bouřkami i vznikem požárů. Jakub Menčík zahájil tenisový turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6-3, 3-6 a 6-3 nad britským tenistou Jacobem Fearnleym. Na postup do třetího kola se ale 17. hráč světového žebříčku nadřel. Soupeře z druhé stovky porazil za 2 hodiny a 9 minut.
10: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech bude dnes převážně hodně oblačnosti. Ojediněle čekáme přehánky nebo bouřky, k večeru se ale zase bude vyjasňovat. Teploty 30 až 33 stupňů Celsia. Dane, co na to říkáš?
0: No, říkám, chtěl bych, aby si předpověděl trošku víc deště. Zkus to, že bude víc pršet.
1: Taky. Místy bude i pršet.
0: No, řekl si místy, tak víc pršet.
1: Ještě místy potřebuji. Bude i víc pršet. Stačí.
0: A nešlo by to u mě na zahradě?
1: Místy bude pršet i u Dana na zahradě.
0: To jsme chtěli slyšet. To byl Robert, Dan Rakacký, přeje krásný dopoledne.
8: Hit Radio Nord Music.
0: A na severu Čech budete moct zažít největší pecky 90. let, kdy a kde, možná tušíte, ale prozatím víc za chviličku.

s vámi Hitrádio Nord Music a tohle byly znovu zazení Faithless díky Beberexa. New Religion, krásný dopoledne v celý den a pozor na to, už se to blíží, je to za rohem, velký rodinný festival, navíc ještě letní, chystá se ve vinařství Johan V v Třebíjovicích a bude to Summer Mambo Festival 15. srpna se to všechno stane a čeká vás opravdu pestrý program. Koukal jsem na to, tak ten program je rozdělený do tří částí na odpolední, podvečerní a večerní program. Tak ten odpolední, tam vás samozřejmě čeká od 14 hodin otevření areálu, kde vás pustěj, taky slavnostní zahájení, Summer Opening DJ se, kde se rozjedete trošku, taky dorazí Vláďa Hron anebo Švancara. Potom v 5 odpoledne začne ten podvečerní program, kde proběhne hudební rodinný kvíz, taky opět přijde Vláďa Hron a Family Mambo Party. No a pak to přijde večerní program, hřeb večera od 7 večer. Jako první vystoupí Lubega, znáte hity Mambo Number 5, jo? Potom dorazí Stacy, to je polovina party 24/7. No a taky vás čeká party, nebo after party pod širým nebem a Martin Hrdinka. Tohle všechno už 15. srpna. Vinařství Johan V. Třebíjovice, Summer Mambo Festival a pokud byste tam chtěli jít, tak máte dvě možnosti. Buď to na tuto vpustu si vždycky koupit a to se děje na stránkách legendyvtřebíjovicích.cz a nebo si počkat, až budeme o lístky hrát tady u nás na Hitrádu Nord Music a já už vím, kdy to bude. Bude to příští týden, tak vám držím pěsti.

0: Kaskáda, Every Time You Touch, s vámi Hitrádio Nord Music, krásný dopoledne a už je to venku, už se to ví, která země na světě je tou nejlepší a není ani tak daleko od nás, možná pokud byste chtěli žít v nejlepší zemi, se tam můžete přestěhovat. Ono se to dělalo tak, že se hodnotilo 100 zemí podle 100 různých ukazatelů a tím vítězem je Švýcarsko. Švýcarsko se stalo nejlepší zemí na světě, předstihlo i Dánsko nebo Švédsko. A pokud vás zajímá, na jakém místě je Česká republika, tak Česko je na 22. místě. To není špatný, ne? Taky pecka, 22. Paráda, žijeme si dobře.
1: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacifik, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marcias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
8: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
7: Tak to bude drahota.
8: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
7: Za auto roku? Jako fakt?
8: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Autonord.
9: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio Nord Music. Držíme domácím palce.
12: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: spojení jako voda a oheň. Rihanna, Eminem. Rihanna ta voda, Eminem ten oheň. Love the way you lie. Dáváte se jitra do Nerd Music. Čtvrtek 6. srpna, Dan překrásný dopoledne, už máme 11:30, k tomu jednu minutu a jsme Hit Radio, Nord Music. Hit Radio znamená, že vám hrajeme hity, ale těch hitů je taková spousta, že se všechny nevejdou do té jedné hodinky, tak je dáváme speciálně do bloku, který se jmenuje Hit Radio Classic, a i dneska od 6 večer vás čeká Hit Radio Classic, kde jsou ty největší hity 80. 90. let a taky milénia hezky pohromadě a vy si můžete udělat krásný večer. A já jsem se podíval na ten dnešní playlist a říkal jsem si, že vám to musím prozradit, abyste se těšili, protože to, co tam dneska bude, to jsou perly. Třeba Depeche Mode, It's No Good. Zahraje i legendární Falco, Out of the Dark. Jako kluk jsem miloval a musel jsem mít na kazetě. Výborný. A budou i zástupci český domácí scény, Parta, Black Milk, Nechci tě trápit. A tohle byly jenom 3 songy z Hit Radio Classic. Bude jich daleko víc a čekají na vás už 18 hodin tady u nás na Hit Radio Nord Music. Tak si to užijte.
1: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.

0: Katy Perry, Firework. Užíváte se Hit Ráno Nord Music a jsme ve finále našeho dopoledního vysílání. Pomalučku se loučíme, protože bude 12. hodina, přijdou srdcovky, ale taky odpoledne naše odpolední show Padla, Káťa a Kamil. A ještě jednou připomínám, že i oni budou mít pro vás lístky na zítřejší koncert Marka Staceného Last Minute. Budou 4, tak budete mít šanci se vyhrát. A já tady budu opět zítra o 9 hodin a pozor, mám zítra pro vás velký překvapení, já už ho prozradím. Zítra by měla taky dorazit moje milá kolegyně Lucie Schläger, takže bychom v polovině prázdnin mohli být kompletně LSD, tedy Lucie s Danem. Takhle nebude od začátku, říkala, že kolem 10. ale i tak přijde a pozor, bude mít velký prohlášení. Jednu věc, kterou možná ještě ani nevíte, netušíte, a až se to dozvíte, tak budete koukat. Zítra se těším o 9, loučí se Dan a vy si užijte den. Ahoj.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.
4: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás na

0: si náladu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku, za Račiněvsí směrem na Straškov vodochody. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou, projedete jedním pruhem. Ještě jde sedmička mezi 70. a 60. kilometrem směr Praha. Budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Nechtěji už tam budem?
3: Přestaň. Štěj mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté!

0: i fascinující zvířecí čísla.
1: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
0: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
1: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
0: www.cirkushumberto.com.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrah městské džungle v každé vteřině.
3: Hi, this is Madonna.
2: Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vysoké letní teploty ovlivňují naše nákupy. V tropických dnech lidé častěji sahají po zmrzlinách, vodách nebo ledových čajích. Jaké kategorie naopak ztrácejí, popíše viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
7: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížily také prodeje čaje a kávy.
6: A tvrdý alkohol při nákupech volí také podstatně méně lidí. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy spáchané před 15 lety v Praze. Muže zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let. K činu se nepřiznal, soud ho ale poslal do vazby. Vražda doposud zůstávala takzvaným policejním pomníčkem. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Nový zákon má chránit zákazníky před dočernými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Lidé budou moci nevyžádané hovory nahlásit na vládní web. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Policie po napadení v Teplicích obvinila mladistvého. V případu, kdy v červenci po napadení před jedním z podniků v centru Teplic zemřel muž, padlo obvinění. Krajští kriminalisté ve věci obvinili jednu mladistvou osobu z provinění ublížení na zdraví a výtržnictví. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše 5 let.
9: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
8: Na severu Čech bude dnes převážně hodně oblačnosti, ojediněle čekáme přehánky nebo i bouřky. K večeru se ale zase vyjasní a teploty 30 až 33 stupňů Celsia.
10: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Je čtvrtek 6.8. 12 hodin. Krásný den vám přeje Jirka. Trošku máme ochlazení, zaplať pámu za to. Taková malá klimatizace, alespoň na jeden den. Jinak od zítřka už zase má být téměř všude jasná obloha. Nebudeme se nalhávat, nic trošku jsme to potřebovali, alespoň můžeme o něco lépe dýchat. A možná, že i ty rozpálené chodníky, takže i budou pro ty naše čtyřnohý miláčky teď o něco příjemnější. Nám začínají naše oblíbené hity. 5 srdcovek tady pro vás mám. No a když to sluníčko teď momentálně nevidíte, no tak aby jsme nevyšli ze cviku, tak si ho dáme alespoň tady u nás na Hit Rádiu. Skotská skupina Texas a nádherný hit z roku 1999. Summer Sun.

0: Legendární skotská skupina Texas Summer Song. Je 12 hodin 6 minut, začaly nám dnešní čtvrteční srdcovky na Hit Radio. Tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A když tahle srdcovka vyšla, tak jste si ji určitě nemohli dát do mobilního telefonu jako mobilní vyzvánění. Takhle, mohli, ale bylo to úplně v jiném formátu. Určitě by to neznělo jako MP3. V roce 1999 vlastně vyzvánění na mobilu znělo přesně takhle. Taky jste ho měli? Tohle mimochodem z Nokia 3020, jo? Z roku 1999. Pak samozřejmě ty mobilní telefony zažily obrovský boom, no a když už jsme pak měli polyfonní vyzvánění a pak přišly ty MP3, tak to už, to je prostě už sci-fi pro rok 1999. No a když máme ty srdcovky, tak možná, že jste měli taky v 99. už mobilní telefon. Možná jste ho měli ještě o něco dříve. A tak se ptám, jaký mobil jste měli jako úplně první? Kolik vám bylo? Předpokládám, že to bylo asi jako od rodičů, pokud samozřejmě už jste nebyli na brigádě a nevydělávali jste raketu a nemohli jste si koupit teda mobilní telefon sami. 777 937 777, tak to je WhatsApp, jsem na Hit Radio. Napište mi váš první mobilní telefon, kolik vám bylo let, co to bylo za značku a kdo vám ho tenkrát koupil, jo? Zavzpomínáme dneska na tehdejší mobilní jednořádkový nebo dvouřádkový aparáty. Teď Phil Collins.

0: Takhle zní 21. století, tohle je srdcovka ze začátku milénia, Swedish House Mafia a Pharrell Williams.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je čtvrt na jednu, v srdcovkách vzpomínáme na naše první mobilní telefony. Děkuju za všemi zprávy, které posíláte na 777-937-777. Stejně je to hezký, že v době, kdy vzpomínáme na tyhle mobilní telefony, tak žijeme vlastně

teďko v době, který pro nás je úplný sci-fi, protože teď mi klidně můžete poslat fotku, video, že jo, prostě můžete poslouchat i Hit Radio přes mobilní telefon. Já tady můžu dát klidně živý vysílání teď přes Instagram a můžeme se takhle na sebe koukat. To je jako neuvěřitelný. Neuvěřitelný ten posun, který je oproti tomu, co jsme tenkrát za ty cihly drželi v rukách a říkali jsme si, jak vlastně jako moderní technologie to je. Tak třeba Eva, tak ta dostala svůj první mobilní telefon, když jí bylo 12, od rodičů za vysvědčení. Byl to Ericsson, byl obrovský, měl anténku a zadní část mobilu tvořila velká, trochu objemná baterie. Měla jsem ho až do střední školy, pak už jsem byla frérka s Nokia 3310. Jasně. Taky jsem jí měl, jsem za to vděčný svým rodičům, že jsem mohl mít 3310. Bylo neuvěřitelný. Toho hada jsme hráli prostě všichni v kuse a stejně ten telefon týden nepotřeboval nabít. To prostě úlet. Čau, můj první mobil byla Nokia 5110. V roce 2000 mi ho koupila máma za maturitu. A pozor, naše moderní superfirma teď momentálně mám od nich služební telefon. A je to Nokia 3110. Jako fakt, zdraví Andy. Krásný, tak jako proč ne? Akorát teď si myslím, že už bude mít jako barevný displej, že jo, možná tam půjdou taky fotky. Vlastně nevím, 3110, jak to teď aktuálně vypadá. Ale hledal jsem, že Nokia 5110 v roce 2000 tak stála zhruba 5000 korun, jo. A průměrný plat v roce 2000 hrubýho byl 13 219 korun. Takže to, že si dostala od rodičů tenkrát telefon za bůra, to se jako fakt plácli přes kapsu. Hodně dobrý. Co vaše první mobilní telefony? Dejte vědět 777-937-937 a my si dáme bývalou Spice Girl na silové dráze. Look at me! Skvělej hit.

0: Ready or Not. Ve 12 hodin 22 minut. Skvělej hit. Pátá srdcovka. Když budete hodně jako pozorně poslouchat, tak tam uslyšíte takový ty hezký jako podtóny. Tak to je Eňa, prosím vás. Eňa a konec 80. let.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, takhle daleko jsme. Teď momentálně tedy v 90. letech, díky skupině Fugees, v 90. letech obrovitánský rozmach mobilních telefonů, že jo, potom začátkem milénia, už to potom začalo ještě jako úplně jinak. Ale my si dneska povídáme o těch mobilních telefonech z 90. let a mám tady krásnou zprávu od Dana, který píše, ach bože, je to dávno. Můj první mobil byl modrý Sony Ericsson. Byl totálně cool, protože byl dvouřádkový a měl kryt tlačítek. Dostal jsem ho od rodičů a na pouti na atrakci mi vyletěl z kapsy a rozbil se. Pak přišla dodnes nepřekonatelná Nokia 3310, no a závody, kdo bude lepší v hraní hada. Díky za tyhle vzpomínky, zdraví Dan. Dane, není vůbec zač, já děkuju za zprávu. Víte, co mě osobně jako chybí tady z té doby a tady z těch mobilních telefonů? Za prvý, ty kryty, jo? Pamatujete si tu obrovskou škálu předních krytů? Tenkrát jste je koupili na každý tržnici, byl to obrovitánský boom, každý den jsme vlastně mohli mít jiný design toho mobilního telefonu, někdy to na to ani nesedělo, bylo to veliký, ale vlastně to šlo rozebrat a sestavit a mohli jste si fakt dělat jako úplně jiný mobilní telefony. To je jedna věc. A co mi chybí jako hodně, tak je to prozvánění. To prozvánění, kdy prostě jenom tak byla neděle večer, že jo, a najednou 9:30, píp, a jenom vás někdo prozvonil, jo. A to jste věděl, že na vás někdo myslí. A tak byste se mohli klidně prozvánět třeba do 3 do rána, my jsme takhle hrávali hry, že kdo prozvoní jako poslední, tak vyhrál. Pak jsme se druhý den potkali ve škole, všichni olympijský kruhy pod očima, že jo. Ale vlastně to bylo krásný, no. Blbý je, když vám to potom, a vždycky se našel někdo takový, kdo vám to prostě zved a pak už jste najednou neměli kredit ani na to prozvonění. Blbý. Co dál? Byl rok 2002, byla jsem v 7. třídě, spolužáci už postupně začínali nosit mobily a já jsem taky sedím počítala od Ježíška k Vánocům. Nedostala jsem ho, asi prostě jsem natolik dokázala vytvořit tu pravou vánoční pohodu, že taťka radši vzal svůj Alcatel s antenkou a malým černobílým displejem, hodil ho po mně na gauči se slovy, no tak si ho hold nech. A já jsem konečně mohla napsat první SMSku a prozvánět se s ostatními tam a zpět o 106. Tuhle zábavu dnes už nedokážu pochopit. Já jo, děkuju za všechny tyhle vzpomínky, je to krásný, dál si to budu pročítávat na 777-937-777. No a zároveň rovnou, když už budete psát vzpomínky, tak mi napište, jakou srdcovku byste chtěli slyšet. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
3: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
7: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
6: Tak to bude drahota.
7: 6, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
6: Za auto roku? Jako fakt?
7: Fakt. 6, 5 Jen v Auto Nord.
8: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord.cz.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Linkin Park na Hit Radio 12.36.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Je tady v rámci srdcovek poslední srdcovka, která je na vaše přání. My jsme dneska spolu vzpomínali na naše první mobilní telefony. Jsou to nádherný příběhy, který mi posíláte na WhatsApp 777-937-777. A nejde jenom o ten samotný typ toho mobilního telefonu, ale i o ty příběhy, jakože třeba vám vypadl ze čtvrtého patra z balkónu, seběhli jste dolů, sezbírali jste jednotlivé součástky, baterku, přiklapli jste to k sobě, zapli a on fungoval dál, že jo? Nebo tady další, měl jsem Siemens C10, to jestli já si dobře pamatuju, to byla taková ta kočička, ne? Ono to vypadalo jako dámská vložka s anténou, ale bylo to taky jako prostě hezký, milý. Podle mě to je ono. Každopádně tady v té zprávě se píše, urval jsem tomu anténu a tak jsem do toho normálně navrtal nějaký dřevěný sokol, no to fungovalo dál. Jako dokonalý tenkrát. No, hele, za mě. Jestli náhodou jí doma, nebo teda nejí, ale obecně ten telefon, jestli doma někde najdete, jestli ho někde máte, já věřím, že ve skříni, v krabici určitě bude, zkuste ho najít. Dejte do něj simku a pročtěte si zprávy, které v něm máte uložený. To bude taková cesta do vlastního já. Vybaví se vám vzpomínky, na které jste zapomněli, budete v kontaktu s kamarády, se kterými se už dávno nevídáte, no a možná, že tam objevíte třeba i SMSky od babičky a dědy, kteří už to s vámi nejsou. Myslím si, že tohle bude víc, než kdybyste našli svůj deníček ze základky. Tak pojďme si to dát tak takovou malou challenge na víkend. Stejně bude venku brutální vedro, tak proč ne? Proč se nepodívat na tyhle starý zprávy? Krásný. No, pojďme k srdcovce na přání. Píše Lucka, ahoj, moje srdcovka je skupina U2, miluju je od malička, byla jsem na nich v Itálii na koncertě, jo holky, viděla jsem Bona na vlastní kůži, heč. Můžu dneska poprosit o píseň One? Děkuju. PS, asi je to nemožné, ale existuje i verze v duetu s Mary J. Blige, je nádherná, to bych si přála nejvíc, ale chápu, že ji asi mít nebudeš, nevadí, i originál je úžasná skladba. Zdraví Luca. Tak Luci. To, že ji nemají na jiném rádiu, neznamená, že já ji v srdcovkách na Hit Rádiu taky nemám. Tak tady je duet s Mary J. Blige. Krásný výběr.

0: z nejlepších duetů na celém světě.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To byla srdcovka na přání. Luci, opravdu jako moc děkujeme za tenhle výběr a fakt neděkuju sám, protože mám tady třeba zprávu od Katky, která píše: wow, tak tuhle verzi jsem nikdy neslyšela a miluju jí. Děkuju té paní, co si o ní napsala. Nebo Barča teď napsala zprávu: sedla jsem právě do auta a mám husinu, děkuju za tu krásu. No tak rádo se stalo. Tohle jsou srdcovky Hitrádia. A opravdu doporučuju píseň One, Mary J. Blige a U2 v tomhle duetu, až někdy budete mít fakt blbý den. Až prostě budete mít pocit, že jste na úplně na všechno, prostě jako doma, v práci, sami. Až vás to nebude bavit, vemte si sluchátka, anebo se zavřete do auta a pusťte si to na plný pecky. Ta husí kůže, kterou budete mít, tak ta vám prostě vrátí energii do života. Tohle je nádherný duet. Fakt jako skvělý. Srdcovka s velkým S za mě. Tak ještě jednou děkujeme za tenhle výběr a těším se opět zítra. Zítra poslední srdcovky pro tento týden budeme začínat na Hit Rádiu opět ve 12 hodin s Jirkou Pelnářem. Za chviličku Ella Henderson, taky Coldplay a stihneme i Marka Ztraceného, protože zítra je jeho velký den.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Fenomén Šanceliga je zpět.
6: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
7: Skláři hostí Plzeň.
8: FK Teplice versus FC Viktoria Plzeň.
7: V sobotu 8. srpna od 17.00 v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
9: Máte už plán na sobotu 8. srpna? Jestli ne, tak si do kalendáře zapište NN Night Run v Mostě. Čeká vás jedinečná večerní atmosféra, tratě 3, 5, 10 kilometrů, dětské závody a taky spousta energie. Ať už běháte pro radost, pro výkon nebo pro skvělý zážitek, potkáme se na startu. Doporučujeme.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje. Všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty to je problém. Jako,
2: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
1: No to je tak schválně.
2: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
3: Dobře, ty.
1: Tak to čumím teda.
2: No, a já mám na tohle prostě pamatováka.
1: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
2: No, tak je
1: ty to. Počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
2: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
3: Byla to šance 365:1.
1: A prohráli jsme.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Marek Ztracený, novinka Obuj si mé boty. Zítra to uslyšíte živě na největším koncertu, který nemá v Česku obdoby, a vlastně to, co se tam chystá, snad ani v Evropě. I o tom si budeme povídat v příští hodině.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Litoměřic na Českou Lípu před Kravařemi budou na Krajnici probíhat práce údržby. A ještě na trase z Mostu na Bílinu za Liběšicemi, tam budou probíhat na Krajnici taktéž práce údržby. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
3: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hitrádio Nord Music. Držíme domácím palce.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze Pražské nemocnice Bulovka. Týká se to nákupu urychlovačů za 160 milionů korun. Zároveň ve stejné kauze navrhlo vrchní státní zastupitelství schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětlí ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
7: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
6: Takto připravené léky budou dál plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. Počítá s tím návrh, který dostala k posouzení sněmovna. Senátní výbor pro obranu jej projedná za týden. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Litoměřická policie upozornila na další případy podvodů, při kterých se pachatelé vydávají za děti poškozených. Ženu na Litoměřicku připravili o 170 tisíc, jinou ze štětí o 44 tisíc korun. Způsob podvodu byl v obou případech stejný. Neznámý pachatel kontaktoval ženy prostřednictvím zpráv a vydával se za jejich dcery.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na Ústecku bude dnes převážně hodně oblačnosti, ojediněle čekáme přehánky nebo bouřky, k večeru se ale vyjasní. Teploty 30 až 33 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Děkujeme Luci za zprávy a my pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty. Těsně před koncem minulé hodiny tak Marek Ztracený zpíval píseň Obuj si mé boty. Horká novinka, která zazní zítra na Letenské pláni, kde nás čeká největší dosavadní koncert českého interpreta v historii celé České republiky. Zpíval píseň Obuj si mé boty, tak jsem si tak říkal, jo, klidně, protože momentálně si nenazuju ani ty svoje. Jestli vám otýkají nohy v tomhle šíleném vedru, tak je to naprosto normální, nebo otýkají, co otýkají, nám kynou jak těsto na knedlíky pod peřinou. Prostě naprosto normální věc, jo, je to v pohodě, tak zaplať pán Bůh za to dnešní lehký ochlazení, že konečně si můžete vzít i ty svoje boty. Nicméně, co se týká samotného koncertu, o tom si budeme povídat už za chvíli. Navíc už od dopoledne pro vás budeme mít přímo z místa aktuální informace. Nenechte si to ujít. Teď Black Eyed Peas.
5: Hit Radio North Music.

na čtvrteční odpoledne. Bruno Mars, Just the way you are, je 13 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio. A kdy naposled vám z něčeho, jak se říká, padla brada? Že jste prostě přišli, wow, jste jenom stáli s otevřenou pusou a koukali jste. Tak pokud už ani nepamatujete, no tak doporučuji zítra přijďte na koncert Marka Ztracenýho, protože myslím si, že přesně tohle se stane. Každý, kdo tam přijde, tak prostě najednou bude koukat a bude si říkat jakože, cože? Jak je tohle možné? Co to tady je? Co to tady vyrostlo? Na Letenský plání, tak doslova do písmene vyroste úplně nový stadion.

Si tam postavili obrovitánskou tribunu, pódium s výběžkem, 5 věží s obrazovkama. Všechno kvůli zítřejšímu koncertu, přivezlo to tam 140 kamionů, staví se to měsíc, je to prostě obrovský, je to masakr. Všechno vlastně jenom kvůli 120 minutám jednoho jediného koncertu a druhý den se to zase všechno začne balit zpátky a odvážet zase pryč. Je prostě úlet, masakr. A to všechno díky Markovi Ztracenému, který se rozhodl, že udělá největší koncert nejenom ve své kariéře, ale vlastně v historii celé České republiky. Ano, na stejném místě tak byl Michael Jackson. Byl koncert Rolling Stones a teď tam bude mít koncert Marek Ztracený. Bude to něco neuvěřitelného. Pochopitelně, že celá doprava tak na tom taky bude záviset. Koncert začíná večer, ale už od 4 hodin od odpoledne, tak areál bude otevřený. Je posílená tramvaj, je posílený metro. Marek Ztracený dával na své sociální sítě i správnou mapu, kudy se vlastně jako má jít, aby všichni fanoušci, aby i vy jste věděli, kdybyste chtěli jít třeba i pěšky, dát si to procházku po Praze, že byste parkovali někde jako daleko, tak klidně můžete. Klidně se podívejte na jeho sociální sítě, protože tam uvidíte kompletně celou mapu areálu a všechny vstupy, přístupy, cesty a tak dále. No a navíc my, Hit Radio, tam budeme s vámi, konkrétně já, už od rána od 9 hodin budu na místě. Od 9 hodin uslyšíte přímý vstupy a živý vstupy přímo z letenské pláně. Vždycky jednou do hodiny uslyšíte aktuální informace, rozhovory, pochopitelně s dalšími hosty, interprety, kteří budou vystupovat jako hosté Marka Ztraceného a pochopitelně bude i rozhovor přímo s Markem Ztraceným. Takže zítra od 9 hodin dopoledne na Hit Rádiu exkluzivně živé vstupy ode mě přímo z letenské pláně. Tak se máte na co těšit. My se těšíme strašně, protože budeme součástí něčeho, co se vepíše do historie české pop music. A kdo ví, kdy se to překoná?

0: Daša s hitem Austin, posloucháte Hit Radio 13 hodin 27 minut. Už zítra mezi 12 a 15 hodinou si na Hit Radio můžete vyhrát 10 000 korun na benzín. Dokonalá desítka je hra, kde dostanete 10 otázek a za každou správnou odpověď tisícovku na tank kartu Easy od Orlenu. To je tank karta, díky který máte do konce prázdnin každý den slevu korunu na litr nebo 2 koruny na prémiová paliva. Jestli tuhle tank kartu nemáte, tak si ji můžete pořídit v aplikaci Orlen, a nebo vám stačí jenom ta aplikace a slevu můžete využívat každé pondělí. To jsou epické slevy, které má Orlen celé prázdniny a navíc ještě akce na letní drinky, na letní osvěžení. No a my tady na Hit Radio vám právě na čerpací stanice Orlen dokážeme dát kredit 10 000 korun. Zítra mezi 12 a 15. Jak se dostanete do hry, to najdete na webu hitradio.cz. Za chviličku na Hit Radio další hity. Bude například Kato, nebude chybět ani Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian Mežmeš, Ben Kristoval, jejich společný duet Slzy na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Když jsme u těch slz, tak Slzy pro pláč mají cyklistky na tour. Jo, to je prosím vás zase kauza. Komisařky jen teď kontrolují velikosti podprsenek. Fakt? To je asi poprvé, co by chtěl být traťová komisařka. Ne, ale teď vážně, jde o to, že si závodnice na tour prý začaly vycpávat košíčky, aby byly rychlejší. Jo, že si toho všimli, že na startu měli prostě jako ten dres nějaký a když přijeli do cíle, tak tam měli vepředu dvě boule. Jo, je to jednoduchá fyzika, proudění vzduchu, aerodynamika, koncentrovaná zátěž a tak dále, že jo. Nic podstatný je tedy, že teď momentálně je to další kauza, která hýbe celým cyklistickým sportem. Je stejně jako zvláštní, těch kaus už je tam tolik. Nejdřív se sypalo, jo, pak se zase schovávaly motory do trubek, no a teď teda budeme řešit, jestli mají favoritky Ačko, Cčko nebo Dčko. Zajímavý. Cyklistika, čím dál tím víc mě to teda jako baví. Každopádně, pánové, pro nás inspirace, jo, jestli patříte mezi hobíky a chcete jezdit prostě jenom rychlejš, není nic jednoduššího, než prostě na tom kole začít nosit normálně podprsenky. Cčka aspoň.

0: Passenger na Hit Rádiu ve 13 hodin na 44 minut. Viděli jste film Passenger, pasažeři, nebo Passengers tady. Ono to nemá tady s tou hudbou vůbec nic společného teda. Akorát já, jak jsem tady viděl ten název, tak jsem si hned vzpomněl, je nádherný film, skvělej. Je úplně v rychlosti, letí vesmírnou lodí na jinou planetu, jeden týpek tak se tam probudí z toho spánku, že jo, umělýho, ve kterém tam všichni jako jsou, a protože najednou je tam jako sám, tak mu začne hrabat a probudí nějakou buchtu tam, no, ta se to potom jako dozví, že jo, a pak jsou tam spolu, no, je to trošku jako psychologický thriller, ale jsou tam neuvěřitelné scény, tak pokud jste nikdy neviděli, podívejte se a těšte se na scénu, kde je ona v bazénu a najednou ten bazén, tak kvůli tomu, že přestane fungovat gravitace, tak se ona ocitne v obrovitánský vlastně jako bublině, která takhle plyne vzduchem, tý vodní bublině, a ona v tom plave, malém se v tom utopí, no. Boží, krásný film. Možná, že i podobné zážitky budete mít třeba teď z nejnovějšího Spidermana, protože to je film, který momentálně láme jeden rekord za druhým. A původně jsem si myslel, že Odysseu nic nepřekoná v tomhle ročníku, v tomhle roce. No a vypadá to, že ten Spiderman to fakt jako dokázal. To je jako masakr. Tak pokud jste viděli, já ještě ne, dejte klidně vědět na 777-937-777, jestli je to fakt tak dobrý, jak všichni píšou okolo. My si dáme za chvíli další hity, dáme si například Pitbulla v duetu s Christina Aguilerou a nebude chybět ani Huntrix.
1: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
2: Letní kino Klášterec nad Ohří.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
6: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio North Music. Držíme domácím palce.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kafí. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Příjezd po D5 a okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. Stále počítejte se silnějším provozem. Platí to také pro D8, pokud jedete dál do Belské ulice nebo částečně centrum metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
7: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
8: www.cirkushumberto.com.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
0: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlakem jezdí stále více cestujících. Za první pololetí tuto dopravu využilo 85,5 milionu lidí. Meziročně je to zhruba o 7% více. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, popisuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
14: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řadu doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
0: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Česko trápí extrémní sucho. Řada obcí hlásí vyschlé potoky, prameny nebo říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní části republiky. S nedostatkem pitné vody jsou problémy spíše lokálně, informuje o tom Deník N. Nejlépe placeným českým sportovcem je třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Podle žebříčku časopisu Forbes, hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, o 30 milionů méně než o rok dříve. Teď ještě pohled k nám.
15: Řidiči v Chomutově se musí připravit na dopravní omezení. Kvůli celkové rekonstrukci železničního přejezdu ve Spořické ulici dojde k jeho úplné uzavírce. Železniční přejezd bude uzavřen od středy 12. srpna od 7 hodin až do úterý 18. srpna. Po dobu uzavírky budete muset jezdit objížďkou, která povede přes město.
16: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudy.
15: Na severu Čech bude dnes převážně hodně oblačnosti, ojediněle čekáme přehánky nebo i bouřky, k večeru se ale zase vyjasní a teploty 30 až 33 stupňů Celsia.
17: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
18: A my pokračujeme dál, čtvrteční odpoledne se opět ponese v duchu fantastických hitů, které pro vás mám nachystané. Tady u nás na Hit Rádiu. No a zároveň, protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak máme připravený náš oblíbený debatní kroužek. A protože je čtvrtek, tak dneska tady máme opět nepopulární názor. Jednou za týden, tak řeknu nahlas něco, co prostě se nahlas normálně říká, i když si to třeba půlka lidí myslí. A někdy je to i větší procento. Tak co to bude dneska, řeknu za 2,5 minuty. Dáme jeden hit a pak jdeme na to.
17: Hit

Gail na Hit Radio ve 2:06, koukám aktuálně na čas, jak nám to tady letí. Posloucháte Hit Radio, máme tady čtvrteční rubriku, když takhle řeknu, nepopulárního názoru. Ten pro dnešní den zní: svatba vztah neposvětí ani nezachrání. Jinými slovy, svatba v 21. století v roce 2026 už není důležitá pro vztah. Co vy si o tom myslíte? Jo? Protože je svatba teda potvrzením fungujícího vztahu, a nebo je to jenom velmi drahý test jeho odolnosti? Dokonalý fotky, drahý šaty, emotivní sliby, že jo? Ty vlastně ale jako nevyřeší třeba problémy, které tam můžou být, a nebo který ještě pár předtím nikdy neřešil, protože někdy je jednodušší naplánovat svatbu, než potom ten společný život. Navíc to možná znáte i z vlastní zkušenosti, jste spolu 10, 12, možná i 15 let a všichni pořád, no tak co, kdy už bude konečně jako ta svatba a tak, a vy si jako nemáte rádi, nebo co je prostě jako za problém. Je opravdu ta svatba tak extrémně důležitá? Je to opravdu potvrzení toho, že ti dva k sobě opravdu patří? A nebo je to přežitek? V rámci nepopulárního názoru já dneska říkám, že tedy svatba ten vztah neposvětí ani nezachrání a tak trošku už to přežitek může být. Co si myslíte? 777 937 777, pojďme o tom diskutovat. Těším se na názory.

Seer, Take Me to Church, tedy Vezmi mě do kostela. Záměrně hraju právě tenhle hit, protože o kostelu to dneska bude. Dřív se říkalo nejdřív kostel, potom postel, teď už to funguje všechno úplně jinak. A v rámci nepopulárního názoru tady máme prostě názor, že svatba v 21. století už je přežitek a že rozhodně jako nezajistí šťastné manželství. Tak co vy na to? Ahoj, děkuju, konečně to někdo řekl. Svatba je přežitek, není důležitá a rozhodně to není potvrzení, že ti dva jsou dokonalý pár. Je mi 36 a polovina mých přátel je rozvedená, anebo jsou spolu, ale vlastně nejsou. Jen se nerozvedli, protože mají společné hypotéky. Zdraví Eva. Další zpráva. My jsme s mým partnerem už 8 let, máme 2letou dceru a svatbu nepotřebuji. Až půjde malá do školky, nechám si úředně změnit příjmení, aby to bylo jednodušší. Ale jinak ne. Peťa. Dobrý. Další zpráva. Ahoj, taky si myslím, že svatba důležitá není, když se mají dva rádi a jsou spolu klidně celý život na hromádce, ale funguje to tak u bezdětných párů. S dětmi už je to jiná situace, a to i po právní stránce. Zdraví Jarda. Dobrý, to je vlastně jako pravda, na tom něco bude. Další zpráva, kterou tady mám od Zdeňky. Za mě je svatba s pečetím kompletní rodiny. Pokud se člověk rozhodne mít děti, určitě jsem názoru, aby všichni nosili stejné příjmení. S manželem jsme spolu 12 let, prali jsme se v mých 20 a nelitujeme toho. Další zpráva, ahoj, my už jsme spolu 30 let, brali jsme se v roce 95 a proč to vše vydrželo doteď? Asi proto, že já byl panic ve 20 a moje paní v 25 a o nic jsme nepřišli. Jasně, zdraví Dave Střince. Dobře, Dave, gratuluju a rozhodně tě v tom

Víš, co se říká, kdo neskusí nic jiného, nemůže nic jiného litovat, že jo? Co tady máme další? Svatba je krásná, ale zbytečná. Zdraví Hanka. Taky názor, počítám ho tady. Máme ještě tady něco s dětma, třeba? Jestli tady, když něco najdu. Za mě je to přežitek, když se mají rádi a chtějí spolu trávit život, tak jde to i bez papíru. Zdraví Martina. Jasně. Ahoj, Jirko, za 3 neděle budeme s manželem slavit 25. výročí svatby. O, gratuluju. Ví to i on, že už je to za 3 týdny. Myslím si, že je hezké pro ženu nosit manželovo příjmení, ale tento svazek určitě vztah nezachrání a určitě to, že nejste oficiálně svoji. Případný rozchod dost usnadní. To je taky pravda. Hezké odpoledne, zdraví Klára. Tak co vy si o tom myslíte? Dejte vědět 777 937 777. Ještě tady koukám, svatbu ano, zní to blbě, ale když se nedej bože něco stane, tak zůstane jeden z partnerů s dětma nezaopatřený. Rozhodně ale ne svatbu za 300 tisíc, jak je dneska v módě. Zdraví Péťa. Péťo, s tím souhlasím, 300 tisíc za svatbu je úplně nesmysl, akorát si myslím, že to je to dneska už snad i jako minimální hranice, protože jsem viděl některé místa, které jenom za to, že tam tu svatbu budete mít, chtějí 300 tisíc a to nepočítám ještě hostinu, hosty a tak dále, takže i to je samozřejmě jako úlet. 777-937-777, buďte součástí dnešního nepopulárního názoru a řekněte, co si o to myslíte.

0: Shakira na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Nepopulární názor Hit Radio jde pomalu Alice ke svému konci. Dneska řešíme to, že svatba je možná v 21. století už tak trochu přežitek. Jestli je vlastně důležitá, jestli je vlastně jako stvrzením posvátného vztahu a jestli je to opravdu stvrzením jako skutečné lásky. Jestli se to tak dneska bere. Tak vaše názory posíláte na WhatsApp Hit Radio se číslem 777-937-777 a Katka tady píše docela zajímavý názor, že svatba má dneska vlastně smysl jenom z ekonomického pohledu. Pokud jeden z partnerů vydělává výrazně méně nebo zůstává doma kvůli péči o potomky, pak je v případě soužití na hromádce ve velké nevýhodě v případě, že se druhému něco stane. Když není svatba, není vdovský nebo vdovecký důchod. Rozhodně není svatba něco, kvůli čemu vztah vydrží. A přijde mi, že ti, co investují vysoké částky do svatby, tak jsou rozvedeni dřív než ti, co mají low cost svatbu. Zdraví Katka. A to je možná názor, kterým bych to dneska ukončil. Takže ještě jednou díky za všechny názory, které jste posílali na 777-937-777 a to do pořadu Nepopulární názor, kde říkám nahlas věci, které člověk buď se bojí říct, anebo si to většina myslí, ale nikdo to moc neříká. A pak spolu zjišťujeme, jestli opravdu ten názor obstojí, anebo ne. Díky za to. Ve čtvrtek znovu. Na Hit Radio.
1: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
7: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
8: 10 za měsíc?
7: Spíš 12.
8: 12? Vážně, Zuzko?
7: 7378.
8: Za toho velkýho Enyaqa.
7: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
8: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
7: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
9: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Linkin Park, Friendly Fire, ve 14 hodin 36 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Máme tady žebříček nejlépe placených českých sportovců ve světě. Tak na prvním místě je David Pastrňák, má hat-trick, mimochodem už po třetí po sobě. Ale ono není důležitý, kolik ti kluci vydělávají, jo? Kdo je první, kdo je desátý, a záměrně říkám kluci, protože v top 10, v té top 10 není jediná sportovkyně. Ale co je zajímavý, tak to je fakt, že z těch 10 sportovců je 8 hokejistů a 2 fotbalisti. Jenom 2 fotbalisti, jinak je to samá hokejka. Zajímavý. Čím to je? Čím si to vysvětlit? Znamená to, že fotbalisti nejsou přeplácení? Nebo je v hokeji menší konkurence a tak se víc kluků prosadí v zámoří než v tom světovém fotbale nebo evropském? No, jenom takhle, pánové, pokud večer jdete do hospody, tak nemáte zač, to je téma dneska ke stolu.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, 14 hodin, 40 minut a tímhle kouzlem, tak já se vytratím a zmizím. Přeju vám krásný zbytek dnešního dne. Užívejte ho i nadále, a to ve společnosti Hitrádia. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zítra, ne už ve 12 hodin, ale hned po 9 hodině, protože zítra pro vás budu mít exkluzivní živý vstupy přímo z letenské pláně, kde se uskuteční největší český koncert v historii. Koncert Marka Ztraceného. Tak se na vás budu těšit.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Máte volno ještě před sebou?
3: My už ne.
2: Na dovolenou teprv pojedete?
3: My už ne.
2: Tak si to užijte.
3: My budeme zatím místo volna servírovat i dneska. Odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
2: No a na ostatní se těší Káťa s Kamilem zase po dovče.
3: My už ne.
4: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štíl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Máte už plán na sobotu 8. srpna? Jestli ne, tak si do kalendáře zapište NN Night Run v Mostě. Čeká vás jedinečná večerní atmosféra, tratě 3, 5, 10 kilometrů, dětské závody a taky spousta energie. Ať už běháte pro radost, pro výkon nebo pro skvělý zážitek, potkáme se na startu. Doporučujeme.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
13: Yes,
14: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na příjezdu do Mostu směrem od Bíliny. Zasahuje tady policie u nehody osobního auta s dodávkou, ale místem projedete bez zdržení. A ještě připomínám Chomutovsko na příjezdu do Kadaně ve směru od Tušimic. Tady zasahují hasiči u požáru kombajnu, takže počítejte s omezením. Šťastnou cestu přeju. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Počet případů žloutenky a v července klesl. Od začátku roku bylo asi 1400 případů. Nejvíce nemocných bylo minulý měsíc v Ústeckém kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Za loňský rok hygienici evidovali 3255 nakažených. Odborníci varují před rostoucí hrozbou dronů pro evropská letiště. Incident u německého letiště podle nich ukazuje na nové hybridní hrozby, na které letiště nejsou vždy dostatečně připravena. Ve středu se tam podle médií nákladní letoun srazil s dronem a na letišti našli další bezpilotní prostředek s výbušninou. Británie uvalila nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Snahou je narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Na svém webu to dnes oznámila britská vláda. No a hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecké kapu v Edmontonu, Finsku 4-5 a do semifinále tak nepostoupila. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou porážek třetí a v noci na sobotu budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem. Tak držíme palce.
8: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
9: Ve čtvrtek odpoledne se čeká na severu Čech většinou polojasná až oblačná obloha. Skutečně jenom výjimečně by se někde mohla ukázat přeháňka nebo bouřka a na teploměrech 28 až 33 stupňů Celsia. No a zítra pátek bude hodně příjemný, bude totiž sluníčko a pohodových 24 až 29 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Bude to jedna velká pohoda a to už taky právě teď. 2 minutky po 3 hodině nám startuje čtvrteční padla. Odpolední show na Hit Radio Nord Music s Káťou Haplovou.
9: A Kamilem Bílským. Přátelé, dneska nás čeká Last Minute s Markem Ztraceným na Letný. Zítra už je tady ten koncert koncertů. A dneska odpoledne máte poslední šanci vyhrát poslední lupeny.

0: kamarád s náma v odpolední show padla na Hit Rádiu Nerd Music už ve čtvrtek, a to konkrétně v 15.09 přesně. Krásný odpoledne.
1: Hezký odpoledne přejeme. Chorvatsko, ráj dovolenkářů, a představte si, pizza dražší než v samotném Římě. Chorvatsku.
0: Chorvati mají pizzu dražší než Italové.
1: Oni už nevědějí vysloveně, co by za to asi od nás chtěli, od nás, který tam jezdíme na dovolenou. Abych to vysvětlila, jedna influencerka teď dávala na Instagram, že si dala na ostrově Hvar pizzu. A když jí přines číšník ten účet, tak málem spadla ze židle, protože tam chtěli za pizzu, ano, mé se asi podržte, posaďte nebo cokoliv, za jednu pizzu 22 eur.
0: 22 eur, to pojďme se... to rychle spočítat, euro je kolik, 24, 25 korun?
1: Je, to tak nějak.
0: Takže to je nějakých 550 káče.
1: Ano.
0: Za jednu pizzu 550 káče.
1: Prostě jedeš vedle, kousek vedle do Itálie, kde tu pizzu vymysleli, halo. A tam dáš prostě 7 pade v takových těch jako lokálkách, a když seš ano v centru, tak dáš 12-15 euro, jo. A vedle v Chorvatsku... Chtějí za pizzu 22 eur, to mi přijde teda na hlavu postavený, síla.
0: To je teda síla. Přátelé, byl letos někdo z vás v Chorvatsku? A dali jste si pizzu?
1: To je otázka.
0: No myslím, že za tyhle prachy ne teda, za tyhle prachy ne. A jestli to takhle v Chorvatsku povedou dál, no tak nás donutěj, aby jsme se vrátili do mládí. To znamená na cestu do Chorvatska řízek

0: 4 pryč, Get Fun Radio a vy posloucháte čtvrteční Hit Radio North Music. S vámi odpolední show Padla, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar.
1: Zdravíme všechny a dáváme do placu poslední vstupenky na zítřejší Letnou, kde to rozbalí Marek Ztracený. Přátelé, je to tady. Je tady slibovaný last minute. Je tady slibovaná soutěž, ke který budete potřebovat jenom svůj telefon. Ale pozor, jestli už teďka obracíte oči sloup a říkáte si, teď tam se nedá dovolat. Mm-hmm. Já nikdy nebudu první, já nikdy nebudu nejrychlejší, to vůbec nemá cenu soutěžit. Tak už teď vás chceme upozornit, že dneska má šanci vyhrát i ten nejpomalejší.
0: Pravda, dneska rozhodně nehrajeme na prvního, na toho, kdo bude nejrychlejší. Dneska vám je to zkrátka dobře k prdu. My vám to za chvilku vysvětlíme, co po vás vlastně budeme chtít, ale nebojte se ničeho, je to fakt strašně jednoduchý. Ještě jednodušší, než se dovolat jako první.
1: Takže fanoušci Marka Ztraceného, pozor, za chvilku jdeme na to.
0: A do té doby ještě hrajeme to nejlepší z našeho odpoledního playlistu, ať vám to čekání zpříjemníme. Takže za chvilkou Damiano David a taky Benassi Bros na Hit Radio North Music.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete sám.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.
1: Poslední den nám zbývá do největšího koncertu v českých dějinách. Koncert koncertů. Marek Ztracený a jeho ztracená letná už zítra.
2: Tak dlouho jsme to slibovali. Tak dlouho se připomínal datum 7. srpna roku 2026 a ono je to tady za 24 hodin, přátelé. Takže Hit Radio North Music jako hrdý mediální partner dává právě ty do placu úplně ty poslední vstupenky, které ještě můžete urvat.
1: My víme, že to říkáme jako často, jo, ale kdo se nedostal, může vyhrát u nás na našem Instagramu. Kdo se nedostal, ani jako štěstí se na něho neusmálo, tak může ještě dopoledne u Dana, ale teď už máme opravdu ty poslední vstupenky, my podpolední show padla. Jiný prostě už fakt neseženete.
2: Fanoušci Marka Ztraceného jsou samozřejmě teďka v pozoru a říkají si, tak co si na nás vymyslej, jak se k ním můžu dostat, musím být první, ne. Přátelé, my jsme se rozhodli, že totiž poslední vstupenky na Marka Ztraceného vyhraje ten poslední.
1: A tohle mě strašně baví. Prostě ten poslední z vás, který nám napíše, v průběhu toho, aby jsme to vysvětlili samozřejmě celý, v průběhu toho, co bude hrát za chviličku Marek Ztracený z éteru Hit Radia North Music, vy máte nějakou dobu na to, abyste vykalkulovali, kdy asi ta písnička zhruba bude končit a musíte to trefit tak, aby ta vaše zpráva na našem WhatsAppu dorazila opravdu jako poslední ze všech. Geniální.
2: Chápete to, že celý život proti někomu bojujete, celý život s někým soupeříte, celý život se snažíte být vy ty nejlepší a my tu pro vás teďka máme soutěž, kde čekáme na úplně posledního, který ale vyhraje?
1: Jo, to mě právě strašně baví, to mě strašně baví. Takže to nejdůležitější, co vy si musíte teď uložit, to je WhatsApp 37 39 958.
2: Klidně už teď si můžete předťukat zprávu, která bude obsahovat jedno jediné slovo, a to sice poslední.
1: Ano.
2: O tom je tahle soutěž. Na náš WhatsApp 37 39 958 pošlete slovo poslední, ale fakt musíte být až úplně poslední. Takže pozor, my za chvilinku pouštíme Marka Ztraceného a vy, než ten hit skončí, musíte poslat zprávu s textem poslední, jako úplně poslední. Kdo to pošle po časovém limitu, už je samozřejmě mimo hru. Kdo to pošle předčasně, má smůlu. Musíte být prostě poslední.
1: Hrajeme na posledního, takže Marek Ztracený a jeho hitovka Minulost, která mimochodem teda vyhrála taky naše hlasování, takže by jí měl Marek Ztracený zahrát jako první zítra na tom koncertě. Pojďme to společně odpočítat.
2: 5 4 3 2 1.
1: Teď!
2: 37 39 958. Čekáme na vaše textovky s jediným slovem poslední. A ta, která dorazí úplně poslední na konci písničky, vyhrává Lupeny na Letnou.
3: Snažíš

0: konec. Hele, to je normálně neuvěřitelný. Tady se strhnul WhatsApp. Vy všichni víte, jak tahle písnička od Marka Ztracenýho, jak končí. Vy to máte naposlouchaný. Tady je to prostě naprosto zřetelně vidět. Já to nedokážu ani spočítat.
1: Kamčo. To je ale dobře. To je dobře. Přišlo toho taková hromada, ty tam vidíš?
0: Strašná hromada. Takže
1: pojďme na tu poslední, která dozněla s posledním tónem písničky Marka Ztracenýho Minulost. Přátelé, v tuto chvíli Káťa vybírá právě tu, která přišla přesně v poslední sekundě, ať je to spravedlivý. To znamená ani moc brzo, ani moc pozdě. A právě na tu poslední, která trefila tu poslední sekundu hitu Marka Ztracenýho Minulost, teďka voláme. To znamená, vy všichni, co jste poslali zprávu na náš WhatsApp, mějte v ruce telefon. Jednomu z vás by to každým okamžikem mělo zvonit. A jako poslední vyhraje poslední líst.
0: Já jsem napětá jak Šandy.
2: Dobrá, prosím.
1: Ahoj. Tady je padla na Hit Radio Nord Music, Káťa s Kamelem, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Eva z Litoměřic.
1: Eva z Litoměřic, Evčo.
0: Evičko.
1: To je neuvěřitelný, jak vy jste to měla na sekundu přesně. Vy jste s posledním tónem Marka Ztracenýho poslala zprávu a vyhráváte poslední lístky na Letnou. Gratuluje!
2: Super, děkuju.
0: Ty bláho, Evi, ty jsi to měla fakt ale úplně. To se na to ani nebylo jako...
1: Ne, pojďme to prozradit, že ještě 20 sekund před koncem hitu nebyla na našem WhatsAppu jediná zpráva. Vy jste opravdu čekali do posledního tónu. Evčo, ty tu písničku znáš jako do posledního tónu naspaměť, nebo jsi si řekla tak třeba teď, nebo jak jsi to měla?
2: Ne, já jsem si to našla na YouTube a jela jsem s tím, jak to hrála u vás.
1: No neke.
0: Ty jsi flikaná, to je skvělý.
1: Takže když jsi viděla, že se na YouTube blíží konec, tak jsi to zmáčkla a poslala, jo?
2: Přesně tak.
1: Jak dlouho myslíš, že ta zpráva asi tak k nám jde?
2: To netuším, no.
1: No kolik sekund před koncem písničky jsi to poslala?
2: No jako v podstatě to skončilo v tu chvíli.
0: Ano.
1: Takže dá se říct poslední sekunda. Vidíš, no, jak jsou ty operátoři mrštní?
0: Ty, a ty jsi se bála, že už bylo pozdě, čověče.
1: A nebylo.
2: No,
1: přesně. Bylo to přesně, právě tvoje zpráva dovazila v ten čas 0-0 a to znamená, Evčo, ty si zruš jakýkoliv plány na zejtřek, protože ty jedeš na ten koncertu, na ten největší, který tady kdy byl, ty budeš prostě zítra s Markem Ztraceným na Letný, co tomu říkáš?
2: Tak to je super, děkuju.
0: Měla jsi nějaký plány, prosím tě, aby jsme tě jako náhodou...
2: Neměla, no. Tak, tady až sobotu jeden pryč.
1: No sobota.
2: Pátek stihnu.
1: Sobota je jedno, ale pátek je důležitý. Koncert. A nejenom, že jedeš ty, ale my ti ty lupeny dáváme dva. To znamená, ty si ještě můžeš vzít parťáka, anebo parťačku, se kterým ten zítřejší koncert prožiješ. Takže naskakuje ti v hlavě teďka někdo?
2: No buď dcera nebo manžel, no, bude teďka volba.
0: Já si myslím, že dcera asi to bude mít větší radost.
1: To je pravda. Myslím, že ženský mejdán na Letný s Markem Ztraceným bude stát za to. Takže Evčo, nezbírá než pogratulovat k tvýmu časovému odhadu, byl naprosto přesnej a jsi to právě ty, která vyhrává poslední vstupenky na Marka Ztraceného na Letný. Takže gratulujem, měj se hezky a zítra si to užij.
0: Užívej.
2: Děkuju.
1: Ahoj.

0: Perfect. Hoří to tady, viď, trošku, no.
1: Hoří se z WhatsAppu.
0: Kamarádi zlatý.
1: Posloucháte odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music a nám se tady fakt čoudí z WhatsAppu, přátelé, a za všechno může Marek Ztracený, to si uhasí.
0: Tohle. To si uhasí tohleto. Hele, já to řeknu prostě úplně na plná ústa, jak se říká.
1: Řekni.
0: Řekni. My jsme tady měli soutěž o opravdu poslední dva lístky na zítřejší koncert na Letný Marka Ztraceného.
1: Vyhrála je Evča z Litoměřic a my ještě jednou gratulujeme.
0: Veliká gratulace. Ale tady se prostě strhla taková, jako fakt se nám kouří z WhatsAppu a to nekecáme bez přehánění. A my jsme si prostě řekli s Kamčou, protože jsme samozřejmě, my jsme tady o tom příští týden vyprávěli, tak jsme od Marka Ztraceného taky dostali dva lístky, že půjdeme spolu, aby jsme si to zažili na vlastní kůži a aby jsme to tady v pondělí prostě, aby jsme věděli, o čem je řeč, jo, jaký to bylo, aby jsme si o tom tady povídali.
1: A nepůjdem.
0: Tak.
1: My jsme se tady totiž teďka rozhodli, že když tak strašně milujete Marka Ztraceného a jste ochotný podpálit WhatsAppem naše rádio, aby to tady schořelo, protože se nám tady fakt z toho WhatsAppu čoudí, ano. Tak víte co, my ty naše dva lístky dáváme ještě do placu a to znamená, že příští hodinku mají ještě dva z vás šanci dostat se na Marka Ztraceného na Letný na lístky Kamila a Káti.
0: Ano. Nebudou zera, doufám, na naše jména. Nemůžou si vzít na hypotéku na moje jméno, že? Asi ne.
1: To asi ne. Myslím si, že to proběhne OK. Vy si to užijete, no a my s Káťou budeme koukat za plotem.
0: No, tak.
2: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete.
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotéko, Svohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
7: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio Nord Music. Držíme domácím palce.
2: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chasing Cars, Snow Patrol a čtvrteční hit Radio Nord Music. Za pár minut už 16 hodin.
1: Přátelé, co děláte dneska večer? Třeba moje kolegyně Káťa jde na povinnou procházku.
0: Ano.
1: Ona musí chodit ráno a večer.
0: Před snídaní a po večeři.
1: U nás se zase dneska dělají langoše se sousedama, takže se budeme spát. Ale jak jste na tom vy? Jaký máte program? A hlavně, můžete u toho poslouchat rádio?
0: To by se vám totiž vřele doporučovali, protože i dneska večer po 6. hodině vám zase budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a začátku milénia.
1: A to jsou vždycky pecky. Tak sválně, Káťo, na co dneska budeš pochodovat, jo?
0: To vyšlo.
1: No, to budeš mít i do rytmu.
0: Hlavně tohle bude rychlo chůze, kamaráde.
1: Elton John to tady rozbalí dneska po 18.
0: A možná se k tomu taky zaspívám.
1: Ne, to já budu mít u langoše. S česnekem. Tatárkou a s taky sýrem. Miluju. Dám si klidně dva.
0: Langoše.
1: No a do třetice si dneska večer zahrajeme třeba...
0: To už je potom to volání o pomoc tvýho žlučníku, víš?
1: To je možný.
0: Help me!
1: Tak tohle budeme servírovat dneska po 18. na Hit Radio Nord Music. Nejpecky let 80. 90. až miléna. Tak ať budete dělat cokoliv, leďte Hit Radio Nord Music.
0: To si teda pište... Ještě něco bychom si mohli zahrát.
1: Tak prosím, já mám času dost. Já tu mám být až do 6. Pustíš už něco?
0: Já se to tady celý splašilo. Už jo.
2: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey.

0: Rose, Bruno Mars a Pate a Hit Radio North Music s 16. hodinou. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, řidiči pozor na D8, 25. a půl kilometr ve směru z Prahy na Lovosice u Litoměřic. Stojí tady porouchaný osobní auto, takže určitě opatrně. Na trase z Chomutova směrem na Karlovy Vary před Prunéřovem máme aktuálně nehodu dvou osobních aut. Na místě zasahuje policie a projíždí se bez zdržení, no a stejná, no podobná situace taky na příjezdu do mostu směrem od Bíliny. Tady je policie u nehody osobního auta s dodávkou, ale taky byste měli projet bez zdržení, tak aspoň něco. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Skláři hostí Plzeň.
8: FK Teplice versus FC Viktoria Plzeň.
7: V sobotu 8. srpna od 17.00 v Teplické aréně na Spínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio North Music.
9: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Pátek přinese do Česka ochlazení, ale pouze krátkodobé. O víkendu teploty opět vystoupají na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a naměříme až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy tak ty potrvají i v dalších dnech. Bankovní rada České národní banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Rada potvrdila své odhodlání pokračovat v měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíž 2% cíle. Jen dodám, že pro zachování sazeb na 3,75% hlasovalo všech 7 členů rady. V Itálii dnes platí nejvyšší stupeň varování před vedrem ve všech 27 velkých městech, což je letos poprvé. Vedra sužují hlavně centrální a jižní Itálii a potrvají ještě nejméně 10 dnů. Na severu se objeví bouřky, informuje agentura ANSA. No a Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Cílem zákona je ochrana spotřebitele před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. V Česku platí podobný zákon od roku 2022.
12: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
13: Opět to meteorologům na severu Čech vychází, opět slibovali, že se sluníčko může schovávat za mraky a je to tady polojasno až oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky, spíš dneska ne, a na teploměrech 28 až 33, no a zejtřek pohodovej, opět sluníčkovej den, no a možná si od těch tropů na chvilku odpočinem, protože maximálně se to vyšplhá na 29.
0: Tak to je pohoda.
10: Hit Radio North Music.
0: Zítra pátek, ale pojďme to ještě doklepat. Čtvrteční padla 3 minutky po 4. hodině. S vámi je Káťa Háplová.
13: A Kamil Bílský. A jedeme dál, přátelé, nezastavujeme. Máme 3 minuty zpoždění, takže Fofrem, Rehab, Enrique Iglesias, kapela Mirai, anebo taky vzpomínka na Ace of Base. To všechno právě teď padla na Hit Radio North Music.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Kapela Mirai na Hit Radio Nord Music. I přesto všechno, my na nic nezapomínáme. Máme 10 minut po čtvrtý, jsme na značkách a přesně víme, co se bude dít.
2: Představte si, že u školáků na lyžáku našli sáček s bílým práškem. Tak prosím vás, to není realita, ale to je scénář nový komedie, která jde ode dneška do severočeských kin a jmenuje se 6 gramů.
1: Tak teď nevím, jestli se mi trošku ulevilo, nebo jestli vůbec. Ale je to zápletka filmu, která mě asi láká to teda vidět.
2: Hele, taky mě to baví. Je to takový neotřelý, říkám si, tohle jsem vlastně ještě asi nikde neviděl, nebo si nevzpomínám.

0: Není, myslíš?
1: No, no, tak přímo to vapování, takže my jsme asi půl roku furt řešili, že nám to tam jako smrdí těma vanilkama, borůvkama, paní uklízečka furt chodila kontrolovat ty záchody, že tam teda vapujou, nevím, jaký jahodový příchutě a tohleto. A teď bylo vtipný, byly prázdniny dobrý a 1. září nastoupili prváci, ten jeden si regulérně na těch pánských záchodech zapálil cigáro.
0: Nekece.
1: Takže my po těch vanilkách najednou, ty kráso, tady někdo hulí. Tak to byl jako jediný asi.
0: A co jste s ním udělali?
1: No hned 1. září měl podmíneční vyloučení.

0: 16 hodin 19 minut, s vámi čtvrteční Hit Radio North Music a tohle byl Rehab In My Head. Hezký odpoledne, přepadla.
1: Doufáme, že máte padla, protože je dobrý užívat si volný odpoledne, ale ještě lepší mít čas spadla soutěžit. A to je to, co nás čeká opět za malý okamžik.
0: My jsme se rozhodli dát do placu opravdu, teď už ale opravdu, poslední dva, ty naše lístky na zítřejší koncert Marka Ztraceného na Letný a dáváme je do placu právě za chviličku.
1: Takže přátelé, kdo má chuť ještě na poslední chvíli bejt u toho, kdy Letná zažije koncert koncertů, něco, co tady v české historii ještě nebylo. Prostě Marek Ztracený a to nejvíc, co zatím kdy udělal, buďte ve střehu, protože za chvilku si skutečně, ale už úplně naposledy o Marka Ztraceného na Letný zasoutěžíme.
0: A do té doby vás ještě zabavíme těma nejlepšíma hitama pro čtvrteční odpoledne. My Chemical Romance a k tomu taky tahle vytančená pecka Cyril a Stumbling In, tak díky, že jste s náma.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavřený noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
12: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
11: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
12: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
11: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
12: www.cirkushumberto.com.
3: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Music, přesně půl pátý a my jsme vám na půl pátou něco slibovali.
1: Odvolávám, co jsem odvolal a slibuju, co jsem slíbil. Neboli před hodinou jsme řekli, že jsme dali do placu skutečně poslední lístky na Marka Ztracenýho, protože zítra ta jeho velkolepá letná vypukne. Ale byl tak obrovský zájem z vaší strany se tam ještě na poslední chvíli dostat, že teď naprosto neplánovaně, nečekaně a exkluzivně dáváme do placu ještě dva lístky, a to konkrétně naše, tedy Káti a Kamila.
0: Ano, a princip bude úplně stejný. To znamená, nehrajeme na prvního. Nás se zajímá, kdo tam bude první. Nás zajímá, kdo přijde jako poslední. To znamená, úplně poslední zpráva během písničky Marka Ztracenýho, kterou vám za chvilku pustíme. A ta úplně poslední zpráva, která dorazí na náš WhatsApp 37 39 958, asi ne fakt ten časový limit prostě do konce té písničky, tak ta vyhrává poslední dvě vstupenky na zítřejší letnou.
1: Takže přátelé, vemte si do ruky mobil, už teď si můžete přeťukat číslo 37 39 958, napíšete jedno jediné slovo poslední. A pak už je jenom na vás, kdy zmáčknete odeslat. S posledním tónem písničky Marka Ztracenýho poslední zpráva, která dorazí, vyhrává.
0: Poslední dva lístky.
1: Takže jdem to odpočítat?
0: Ano.
1: Takže přátelé, Marek Ztracený startuje za 5, 4, 3, 2, 1,
0: go!

0: odpočítávat konec. 5, 4, 3, 2, 1. Marek ztracený skončil.
1: Ty kráso.
0: A už se nám tu zase čoudí.
1: Já normálně nemůžu. Vy jste šílený, ale teda úplně neuvěřitelný. Kamarádi zlatý, no, hele, někdo to napsali třikrát.
0: Až takhle to chtějí zkusit.
1: V půlce, někde uprostřed, někde ke konci a potom už fakt na konci, ale...
0: Pravidla jsou neúprostní, hráli jsme o poslední tón hitu Marka ztracenýho, o poslední zprávu, která v tomhle tónu přišla. A o poslední dva lísky, který skutečně právě teď dáváme do placu na zítřejší koncert Marka ztracenýho na Letný. Takže dámy a pánové, moje kolegyně Káťa právě teď vytočila to číslo, ze kterého na konci hitu Marka ztracenýho zpráva přišla. A kdo vyhrává?
1: To jsem naprosto. Jako kšandy, kamaráde. Napíše poslední.
0: Co? Vy se zblázníte? My se zblázníme.
2: Ne,
0: fakt?
2: Ježiši Kriste.
0: Ať už je pátek.
1: Ježiš, tak kdo je tam? Kdo se zblázní?
2: Ahoj, tady Jana z Ústí.
1: Ahoj, Jana
0: z Ústí na zlobě. A vidíš, i věřící posluchači se nám dovolili.
1: Jani,
0: Ježiši Kriste, je to tady. Jani, co se to teďka stalo?
2: No, já jsem to bez nečekala, jen tak zkusila.
0: No a ono to vyšlo, ale.
2: No. Tak to je štěstí, jako, to je osud prostě, že tam musím.
0: Přesně tak. Takže Jani, na úvod, to nejdůležitější, seš skutečně poslední posluchač Hit Rádia Nord Music, který vyhrává poslední dvě stupenky na ztracenýho na Letní. Gratuluju.
2: Děkuju.
0: Není vůbec zač. Bylo to teda velký štěstí, protože ta záplava těch zpráv je nepočítatelná. No to, asi bychom to tady počítali do konce naší show, než bychom sečetli všechny ty zprávy, ale důležitý je, že Jani, ty jsi to trefila na sekundu přesně.
1: To je neuvěřitelné.
2: No, vidíš. No.
0: Co jsi dělala zrovna?
2: Ani se neptej.
0: Ježišmarja, až
1: ptáme
0: takhle?
1: Se. A o to více ptám.
0: Přesně, a teď to chci vědět. A nepoložíme to, dokud to neřekneš.
2: Já jsem ve vaně.
0: Jako no v půl fakt? Pátý?
2: No jasně.
0: Není to brzo?
1: Ty jdeš na noční, veď?
2: Já pak jdu na noční.
1: Já se picnu.
0: Ale máme tě čtvrtek, no, se koupeme v neděli, ne?
1: Jani, u nás...
2: Se
1: jo, to je pravda, u nás se koupeme až po noční, já jsem ti do toho nechtěla kecat, ale ty bláho, hele, a zvládneš to zítra po noční?
2: To si
0: píš, jasný. Ty, víš, jaký boj teďka vyhrála, aby to nezvládla, to bude ta třešnička na dortu. Jana porazila celý severní Čechy, zvládla to na sekundu přesně a máš dva lupeny, takže můžeš vzít ještě někoho ze šichty, kdo tam neusne s tebou.
2: Já tam jsem sama, takže půjdu sama s dcerou.
0: Sama s dcerou, tak to bude dámská jízda, ano. To bude mít Marek ztracený radost.
1: Ano.
0: Jani, my to nebudeme protahovat, zkrátka dobře, tomu říkám šťastná tečka přímo z vany. A Hit Radio Nord Music obrovsky gratuluje a jenom přeje všem šťastlivcům, ať si ten zítřek fakt užijete, protože zítra zažije Česká republika něco, co tady koncertně prostě ještě nikdy nebylo. Jani, budeš u toho, měj se hezky.
1: Gratulujeme.
0: Ahoj.
2: Děkuji moc. Mějte se, ahoj.
3: Letenská pláň Marka ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.

0: si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio Nord Music. Držíme domácím palce.
6: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal, 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift. Přátelé, už je čtvrtek, neboli malý pátek, za chvilku 5 hodin a s váma dál Káťa s Kamelem a odpolední show Padla na Hit Radio Not Music.
1: No a představte si, že kvůli nedostatku vody dokonce zhasnul parlament v Budapešti.
0: Ne.
1: Jo, takový ten krásně nasvícený u Dunaje.
0: No to je to nejkrásnější, přesně, co jsem kdy viděl. Jako.
1: Přesně. A teď si představ, že nějaký turisti, který tam takhle přijedou, jedou tam vlastně poprvý, možná i naposled v životě. Jednou za život se podíváš třeba i do Budapeště, když to máš daleko. A teď tam čekáš na tom pahorku a čekáš, až se to rozsvítí. A najednou nic. Prostě tam zůstane tma. Parlament se nerozsvítí. Tak to se stalo.
0: Neuvěřitelné. A jak souvisí, člověče, světlo s nedostatkem vody?
1: Totiž ten nedostatek vody, nebo respektive ta hladina vody v řece Dunaj, nějakým způsobem ovlivňuje elektrárnu, na kterou je právě napojený osvětlení toho parlamentu.
0: Jo, takže dokud nebude voda, nebude tak, parlament svítit.
1: Přesně,
0: no to bych svítit. Byl naštvaný.
1: Jedeš tam, člověče,
0: to je taková nádhera. My jsme tam jednou byli a já jsem myslel, že po té lodi, že to otočím a pojedu ještě 10krát kolem, jak to bylo krásné.
1: To je pravda.
0: Tak přátelé, jestli se vám právě tohle stalo, že jste tam vyrazili a parlament zhasnul, tak mi napište, já mám nějaký fotky.

0: Zdraví, čtvrteční hit Radio North Music a 17. Fuč. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, aktuálně je dopravní nehoda na Chomutovsku. V Račeticích tady boural kamion s autobusem, projedete s omezením. Dálnice D8, 30,5 km ve směru od Lovosic na Prahu. Tady překáží přepravka v pravém jízdním pruhu. U Litoměřic dejte pozor. A na Teplicku mezi Hudcovem a Košťanama máme nehodu dvou osobních aut. I tady počítejte s omezením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Nafta v Česku za poslední týden opět zdražila. Benzín mírně zlevnil. Cena nafty se od minulé středy zvýšila o 76 haléřů na průměrných 44,66 haléřů za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů a u českých čerpacích stanic se teď prodává v průměru za 42,20. Německo zvažuje kvůli nízké hladině řek pozastavení zákazů jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Ministr dopravy Stefan Bilger uvedl, že nedostatek vody v Rýnu, Dunaji i Labi komplikuje přepravu zboží. Situace by podle něj mohla negativně ovlivnit také růst německé ekonomiky. Na Slovensku padl po jediném dni nový absolutní teplotní rekord. V obci Dolné Plachtince naměřili ve čtvrtek poprvé v historii země 42 stupňů Celsia. Dosavadní rekord ze středy činil 41,4 stupně, píší o tom Novinky.cz. No a střevní nemoc cyklosporózu ve Spojených státech eviduje už 15 států. Nově se rozšířila například do Missouri, Arkansasu nebo Nebrasky. Úřady proto rozšiřují vyšetřování epidemie. Nemoc se dosud v zemi vyžádala dvě oběti. Informovala o tom agentura Reuters.
5: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
10: Dneska obloha sice se sluníčkem, ale občas taky s nějakým tím mrakem a na teploměrech 28 až 33. Jak meteorologové předpovídají nějaký přehánky nebo bouřky, tak ty už by měly dorazit pouze ojediněle. No a zítřek bude úplně v klidu a pohodě, zítra má totiž svítit sluníčko a na teploměrech bude příjemných 24 až 29 stupňů.
9: Hit Radio North Music.
0: Takže konečně normální léto, tak jak jsme zvyklí. No tak šup do toho pátku skočit rovnejma nohama. 5 minut po 5. hodině čtvrteční padla na Hit Radio North Music. S vámi Káťa Haplová.
10: A Kamil Bílský. My jsme dosoutěžili na našem WhatsAppu o lístky na Marka Ztracenýho na Letný. A jestli vám najednou WhatsApp přestal fungovat, víme proč. Počkejte, za chvilku řekneme.

0: Za chvilku čtvrt na šest, vy si užíváte čtvrteční pohodu z Hit Radio Nord Music a tohle byla taky Leony a Don't Worry. Hezký odpoledne.
1: Tak si představte, že lidem začíná mizet WhatsApp.
0: Mizet?
1: Ano.
0: Já myslím, že má nějaký výpadek jenom.
1: Ne, právě že nemá. Normálně lidem přestává fungovat WhatsApp, nemůžou se tam dostat, nemůžou ho používat a nevědět, co se děje. Mm-hmm. Tak přátelé, my už to víme. WhatsApp spustil takovou hromadnou kontrolu profilů a údajně zablokoval všechny, u kterých si myslí, že jsou nějakým způsobem závadný.
0: Jo.
1: Takže jestli patříte mezi lidi, kterým najednou přestal fungovat WhatsApp, kde nemůžete psát, nejste v žádné skupině, prostě jednoduše jste mimo hru, tak je to proto, že vás WhatsApp zablokoval.
0: Že vás možná vyhodnotil jako nějakou podezřelou osobu v něčem. Je pravda, že občas se i mně stávalo, že mi na WhatsApp přišla najednou zpráva od nějakého jako

0: Vůbec nechápe, proč jí zablokovali, protože zjistila, že policie našla opuštěný koťátko a hledá novýho majitele, tak to sdílela a WhatsApp jí zablokoval a byla obviněna z prodeje drog.
1: Chápeš to? Koťátko
0: ona chtěla pomoct koťátku.
1: Ježišmarjo.
0: A je z ní drogovej díler.
1: Pro dobrotu na životu.
0: Nechápu. Možná byla chyba v tom, že koťátko se jmenovalo Piko, ale...

0: Nice to meet you. Tak to je další pecka, která se nám vešla do čtvrtečního padla na Hitrádiu Not Music s Káťou a Kamilem.
1: Cestou domů ještě rychle na benzínku, protože hladový oko. Moment, kamarádi, nespěchejte. Nechte si to hezky na zítra. Zítra je páteček a to znamená, že od 12 do 15 hodin můžete v dokonalý desíce vyhrát 10 000 korun na palivo.
0: Neboli, když si počkáte a budete mít štěstí, tak vaší naftu anebo benzín platíme my. To je prostě tradice, která platí celý prázdniny až do konce srpna každý pátek. Takže nás laďte zase zítra mezi 12. a 15. a třeba 10 000 na palivo vyhrajete právě vy.
1: Ale rozhodně nikam neodcházejte ani za chvilku, protože hrajeme další novinku Evy Farny. Perpetuum mobile. A je to pecka, takže máte se na co těšit. Už za chvilku na Hit Radio Nord Music.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, tyva, to je problém. Jako,
4: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
3: No to je tak schválně.
4: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
5: Dobře, ty.
3: Tak to čumím teda.
4: No a já mám na tohle prostě pamatováka.
3: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, že má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
4: No, tak je
3: ty to. Počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
4: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
5: Byla to šance 365:1.
3: A prohráli jsme.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Děj, už tam bude.
11: Přestaň!
12: Chtěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
9: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
13: Tak to bude drahota.
9: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
13: Za auto roku? Jako fakt?
9: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
14: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
15: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Má to drive. Je to nový a je to v tom cítit.
1: Paráda.
0: Nový zvuk.
1: Paráda. Ovšem pozor, přátelé. Teď pro vás máme naprosto parádní hlídání dětí, jaký si jenom umíte představit. Páč se koná na Summer Mambo Festivalu.
0: Ale a tohle je ale fakt naprosto skvělý hlídání dětí. Představte si to. Jdete s celou rodinou, říkáte si, tyjo, táto, dneska si to užijem, cítím to v kostech. No ale tady máme tři děti, neboj, mi je udáme. Tam se o ně krásně postarají.
1: Přesně o tom je totiž Summer Mambo Festival. Je to 8-hodinový zábavný program, 8-hodinová show, 8 hodin návrat do 90. a užívání si té fantastické atmosféry.
0: Pro děti, když už jsme u nich začali, tak rovnou to nakousem, rovnou to dojíme. Pro děti. Pikniková zóna, dětský svět, kde zkušený animátoři je nejenom pohlídají, ale taky zabavějí na atrakcích, mají pro ně soutěže, bublinovou show, aby vy jste si mohli užít ten hlavní bod toho programu.
1: Samozřejmě, že kromě samotného Mamba a spousty skvělé muziky, bude taky zábavný program, jako je comedy show s Petrem Švancarou, Mambo Latino show s Vláďou Hronem, hudební rodinný kvíz nebo Family Mambo Party s Mambo tanečníky pro malý i velký.
0: Paráda. 15. srpna od 14 do 22 hodin ve vinařství Johan ve Třebíblicích. Než řekneme vstupenky a to okolo, tak co jsou vlastně ty dvě hlavní hvězdy?
1: Tak si je pojďme dát, to zná úplně každý.
0: Tak tohle první, kamarádi, Lou Bega. No a druhá hudební hvězda, druhá hudební legenda, tak ta na sebe taky nenechá úplně dlouho čekat. Těprdy.
1: Hlas legendární skupiny 24/7 Stacey, přátelé. Lou Bega a Stacey, největší hvězdy Summer Mambo Festivalu.
0: Takže ještě jednou připomínáme, 15. srpna, celý odpoledne od 14 do 22 hodin, Johan ve Třebívlicích. No a teď ty vstupenky. Ty můžete sehnat buď to na webu legendyvtřebívlicích.cz, kde můžete vybírat z těch klasických, ale taky rodinných, dva dospělí a dvě děti, anebo čtyři lidi, čtyři party vstupenky pro čtyři mambo pařmeny.
1: No a kdo to chce risknout, kdo chce zkusit štěstí, tak pozor, už příští týden budeme o Summer Mambo Festival na Hit Radio Nord Music soutěžit.
2: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.

0: venku už 6:45, no a ani čtvrteční odpolední playlist se neobejde bez týhle pecky. Linkin Park, The Emptiness Machine na Hit Radio Nord Music.
1: My se budeme už za chvilku loučit, ale ještě než se tak stane, musíme vás upozornit, že i když adrenalin je pryč, vstupenky byly pro soutěžení a na Marka Ztraseného na Letnou už nikoho z vás nedostanem, tak zítra je tady ten vrchol, který vám budeme servírovat každou hodinu.
0: De facto už od rána, protože na místě budeme mít špeha. Jirka Pelnář nás bude seznamovat s průběhem celého zítřejšího velkého dne na Letný, takže od rána průběžně každou hodinku se vždycky s Jirkou Pelnářem spojíme a dozvíme se, jak to aktuálně vypadá, kolik je tam lidí, jak dlouhý jsou fronty, jak dlouho se čeká na pivo a podobně.
1: Sečteno, potrženo, 7. srpen roku 2026 se zapíše do české hudební historie koncertem Marka Ztraceného na Letný a Hit Radio Nord Music bude u toho, tak nás laďte.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Tati, hádej, kolik bude máme platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa?
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
13: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Nord Music, 17 hodin 51 minut, nejvyšší čas se rozloučit.
1: A nejlepší zpráva nakonec. Přátelé, až se uslyšíme zítra, tak vám už začne volno, protože zítra je pátek a my budeme na značkách zase v 15.00 odpoledne.
0: To je náš obvyklý čas, takže i zítra ve 3 loučí se s vámi Káťa Haplová.
1: Loučí se s váma taky Kamil Bílský, no a kdo se postará o tečku?
0: Marek Ztracený.
1: Tak jsem s ním.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiče pozor na D8, 52. kilometr na sjezdu směrem na Drážďany u Litoměřic. Máme tady nehodu dvou osobních aut a stále ještě počítejte s komplikacemi na Chomutovsku. V Račeticích boural kamion s autobusem. Projedete s omezením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Krajský soud v Ostravě začne v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodní organizované skupiny. Podle obžaloby obchodovala s červeným fosforem, určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz látky z Ukrajiny, její distribuci v Česku i prodej do Polska. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Voráň.
6: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
5: Takto připravené léky budou dále plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Knihovna Václava Havla chce představit svůj název v nejbližších týdnech. Havlovo jméno užívat už nesmí. Nemá souhlas bývalé první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Nemá se také podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Knihovna se snaží respektovat právní stav. Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Nedostatek vody v Rýnu, ale i v Dunaji či Labi komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství.
7: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
5: V průběhu noci většinou oblačno, zataženo na západní Moravě a ve Slezsku, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 21 až 17 na západě a severu Čech kolem 14 stupňů. Zítra většinou polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě pršet. Nejvyšší teploty 24 až 28. Na jihu Moravy zítra odpoledne tropických 30 a vítr slabý od severu.
8: 18. hodina odbyla, co se děje, to už víte. My pro vás teď máme připravené další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý den.

Tohle byla partička Bananarama, která si půjčila Beatlesovské Help. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, dnes s datem 6. srpna. Jsme odstartovali to čerstvé vydání, které nás vezme zase zpátky v čase a zase bude servírovat to nejlepší z 80., 90. a milenia. Za chvilku partička Dream, Things Can Get Only Better. Každopádně teď vyrazíme na sever, za rok seťáky. Ze Švédska pochází tahle dvojice, Roxette, která se po 10leté pauze vrátila zpátky na hudební scénu, byť v té změněné sestavě. Každopádně Roxette za sebou mají skutečně bohatou kariéru a hlavně jeden velký hit za druhým. Milk and Toast and Honey, tak to je velká pohoda, kterou startuje čtvrteční podvečer tady u nás na Hit Radio. Tak díky, že jste si nás vybrali jako parťáka a přejeme hezký poslech.

Tohle je slibovaná partička Dream. Things can only get better. Tohle byl návrat do roku 1993. To písnička vyšla poprvé jako single. Tehdy ale žádný zázračný úspěch nezaznamenala a tak to Dream zkusili znovu, když ji o rok později dali na svou desku Dream On. No a potom si jí všimli fanoušci a už zaznamenala ten úspěch po celém světě. Tohle jsou Baby Bird a písnička Your Gorgeous. Skvělá záležitost z roku 1994, kterou pokračujeme na Hit Radio.

0: Fantastická věc, která by se dala poslouchat pořád dokola, partička Baby Bird a Your Gorgeous, ladíte Hit Radio. Je to v podstatě takový ten známý termín One Hit Wonder, tedy jediný hit, kterým kapela skutečně dokázala na hudební scéně prorazit. Tehdy se s písničkou Your Gorgeous dostala až na třetí příčku britské hitparády, to je jedna z těch nejprestižnějších na světě, takže opravdový úspěch. Jak to bude na Hitrádiu vypadat dál? Máme nachystanou skupinu MIG 21, dáme, a taky Lauru Brenigen. I na tohle se můžete těšit už za pár minut v našem vysílání, tak užívejte čtvrtek.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla chlapecká, hudební, taneční a stripterská skupina z Prahy 5 Smíchova, jak Jirka Macháček rád říká na koncertech. Partička, která si říká MiG 21, malotraktorem jsme se projeli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší z 80. 90. a taky ty nejlepší hity milénia. Vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď se vrátíme zpátky na taneční parket. Připomeneme písničku, za kterou stojí Elton John, Don't Go Breaking My Heart. RuPaul udělal remix, ten je oficiální, Elton John to všechno schválil, dokonce spolupracoval. No a právě jejich ještě tanečnější verzi teď na Hitrádiu posíláme mezi vás. Don't go.

0: ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle to je hodně opomíjený single Michaela Oldfielda. Nevyšel na žádné desce, pouze samostatně, jmenuje se Pictures in the Dark. A my jsme ho teď rádi připomněli ve vysílání. Mimochodem, taková unikátní záležitost, ten ženský hlas nepatřil Maggie Reilly, kterou známe třeba z Get the France anebo Moonlight Shadow. Byla to Anita Hegerland. Taky Barry Palmer se podílel vokálně na této písni a hodně mladý velský chlapec, tehdy známý pro svůj soprán a chorál, Alec Jones. No a velkou zajímavostí je, že i sám Mike Oldfield si zaspíval v této písni, což u jeho singlu není úplně běžná záležitost. Tohle je Falco, to jste určitě poznali. Trocha angličtiny, trocha němčiny a písnička Out of the Dark. I takové budou příští minuty tady na Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic do konce hodiny nabídne třeba ještě kanadskou skupinu Nickelback. Somebody, velká romantika, i to pro vás máme připravené, tak držte vlnu.
1: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Další velké jméno hudební scény, Tanita Tikaram, zpěvačka, která má na triku singlovku Twist in my Sobriety, věc, která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který i v té příští hodině nabídne dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90 a kuře bez drobů kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic odstartujeme pěkně od podlahy. Nachystaná je skupina Blink 182. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý čtvrtek.

pokud jste si v 80. takzvaně chtěli vyhodit z kopítka na tanečním parketu, zašli jste za DJem na diskotéce a objednali si písničku Sit and Wait. Sydney Youngblood je autorem singlovky, která teď hrála na Hitrádiu. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia. Na programu je hudební speciál Hitrádio Classic. My pro vás vybíráme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Přesuneme se tentokrát do 90. Pokud jste si naopak na takové diskotéce chtěli zaploužit, tak jste si objednali Annie Leno. Why? Tak to je píseň, kterou pro vás máme nachystanou právě teď. Za chvilku dáme prostor taky našim slovenským kolegům. Skupina No Name je nachystaná Žili, tak to je věc, kterou budeme hrát v příštích minutách. Teď ve čtvrtek 6. srpna vám 7 minut po 19. přejeme hlavně dobrý večer a užívejte.

0: Všude zdejší je skupina No Name. Je pravda, že v Čechách hraje možná častěji než na Slovensku, takže možná ještě letošní léto stihnete nějakou městskou slavnost nebo festival, kde si budete moci No Name vychutnat naživo. Teď jste každopádně s Hitrádem čekat nemuseli vůbec na nic, protože Žili jsme hráli 14 minut po 19. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, který bude pokračovat třeba se zpěvačkou Nanou. Takhle na pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer. Čtvrtek to je takový malý pátek. Tak doufám, že už to s námi hezky, pohodově a příjemně doklepete. No a že už pomalu vyhlížíte ten nadcházející víkend, který pro vás snad bude volný a budete si ho moct náležitě užít. Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, dej platu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.

Léto je v plném proudu a právě posloucháte žhavou novinku Ronana Keatinga. Asi tohle bychom řekli před 26 lety. Jo, na Hitrádiu se vracíme do historie. Teď jsme si nabídli hit čistého milénia. Ronan Keating zpíval o tom, že život je občas jako na horské dráze. I po 26 letech tohle moudro platí, ale to je na životě vlastně to hezké. Life is a roller coaster jsme hráli právě teď a hudební speciál Hitrádio Classic pokračuje dál výběrem toho nejlepšího z 80. 90. milénia. Sisters, I'm so excited, to dobře znáte a to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Saudi a Trash, věc, která už teď letí mezi vás s přáním toho nejlepšího čtvrtečního večera.

0: Tohle jsou legendy Pointer Sisters. I'm so excited. Singlovka, kterou jsme slibovali. A sliby plníme nejen o Vánocích. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. To byl hudební návrat na časové ose zpátky do roku 1982. Mimochodem i tohle je single, který uspěl až na podruhé. V roce 1982 to úplně nedokázal. Až o dva roky později, kdy si vydavatelství řeklo, mě to škoda, aby tahle písnička zapadla v hudebním archivu, v hudební historii, a tak se pokusili udělat ještě jeden vstřícný krok. I'm So Excited vydali podruhé a tehdy skutečně pobláznila celý svět. A blázní do dnešních dní, protože mimochodem byla součástí také celé řady animáků, ať už v tom originálním znění, nebo třeba v kavrech. Takže pokud jste viděli Shreka, a já věřím, že jo, nebo Simpsonovi, taky seriál Přátelé, tam všude tahle singlovka taky mimo jiné zazněla. Nelly Furtado bude hrát. Další skvělý hudební návrat. Nelly Furtado má kořeny v Portugalsku a jinak pochází z Kanady. All good things come to an end. Tak to je věc, kterou pro vás máme na Hit Radio připravenou a hrát ji budeme už za chvíli pro lepší náladu.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Manic Street Preachers nám dělali společnost a lehce před 20. večerní Design for the Life. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.

To byla partička, která si říkala Symbol, singlovka Gold se teď připomněla tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, takhle skvěle jsme otevřeli další 60 minutovku toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Nirvana, rok 1991 a legendární deska Nevermind, na ní se objevila celá řada známých písní, mezi nimi rozhodně panovala singlovka Come As You Are. No a právě tu teď budeme připomínat. Za chvilku i Susan Vega, Luka, i na to se můžete těšit.

Susan Vega a písnička Luka. Tehdy se otevřelo jedno velmi důležité téma, o kterém se ve své době moc nemluvilo, a to je domácí násilí. Susan Vega právě to komentovala v písni, kterou jsme teď připomněli. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i nějaké to hezké téma. Because the Night je skvělá party věc. Koro a Teresa, tak to bude hrát v příštích minutách. Taky Michael Sembelou, Maniac nebo Mňágáš Dorp. I tento hudební projekt máme nachystaný. Písnička pro tebe bude hrát už za chvilku.

0: bylo dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea, jméno Leo, pro želvu je boží, který utekl z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utekl z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
2: Leo Tryskáč.
3: Pachatel utekl ze svého výběhu.
1: Leo Tryskáč.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

písnička pro tebe byla pro úplně všechny a pro dobrou náladu. Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si vybrali Hit Radio, ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce aktuální hodiny vám do uší dáváme výběr toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. Teď jedna, chce se mi říct, legendární věc. Emilia, Big Big World, určitě to znáte. Tak hlasitost pořádně doprava. Za chvíli třeba Mr. President, JoJo Action.

Nejen pro písničku Coco Jumbo je znám hudební projekt Mr. President. Tohle byla singlovka JoJo Action. Skvělá věc, která nám poslední 4 minuty dělala radost na Hit Radio. Který ze zpěváků má největší kadenci slov? V Čechách by to byl Michal Tučný. V zahraničí by šlo o souboj Johna Scatmana a Eminema. Druhý jmenovaný má ale zápise v knize rekordu. A navíc se už za chvilku taky prožené naším playlistem. Kromě Eminema do konce hodiny třeba taky Jennifer Rush nebo Rockwell. Užívejte čtvrtek, ladíte Hit Radio.

No jo, tak to je velkolepé finále dnešního vydání hudebního speciálu Hitradio Classic. Hráli jsme vám poslední 3 hodiny, to nejlepší z 80., 90. a milénia a pokračovat v tom budeme zase zítra, tradičně úderem 18. hodiny. Tak se těšíme, doufám, že vy taky. No a na Hitradio pro vás teď máme další skvělé hity. David Guetta a Sia, ti stojí za singlem Titanium, taky Mark Ember Belong Together a do třetice slíbíme třeba ještě zpěvačku Pink, v příštích minutách její Raise Your Glass, další velká legendární záležitost. Užívejte čtvrteční večer.

0: Kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozdělat.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.